0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Každý večer pro vás na Blaníku máme písničky na přání. Startují vždy od 19 hodin, tak pokud chcete slyšet tu svou oblíbenou a někomu ji poslat se vzkazem, napište nám. Zahrát vám můžeme k jakékoliv příležitosti, k narozeninám, svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost. Stačí, abyste nám to své přání napsali několik dnů předem. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete na našich internetových stránkách radioblaník.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná, během dne místy přechodně až polojasná. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě může být místy kolem 31, na horách bude kolem 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Věřím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledínský. Je pátek 26. června a svátek má Adriana a taky Adrian. Narozeniny dnes oslaví například spisovatel Ondřej Neff. Je mu 81 a oslavencem je i herec a moderátor Petr Svoboda. Je mu čerstvých 74 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší. A ještě si pojďme také připomenout režiséra a skvělého herce Jiřího Krejčíka, který by dnes oslavil 108. narozeniny. Zemřel v roce 2013. Teď už pro vás máme další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná, během dne místy přechodně až polojasná. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě může být místy kolem 31, na horách bude kolem 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Na pláži u moře,
5: ve stínu Eiffelovky,
4: anebo na dovolené v Tatrách.
5: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
6: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: Posloucháte Rádio Blaník, s vámi je Martin Ledinský a je pátek 26. června. Svátek má Adriana a taky Adrian. Přejeme všechno nejlepší. A teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 285 let, co byla Marie Terezie korunována uherskou královnou. Psal se tehdy rok 1741 a před 15 lety čeští hokejbalisté vyhráli v Bratislavě mistrovství světa, když ve finále porazili Kanadu 3-1. Stalo se tak roku 2011. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je pátek 26. června. Dnes má svátek Adriana a Adrian a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku mohou podle předpovědi vystoupat až k 630 stupňům Celsia. Můžou padnout i teplotní rekordy. Dnes také končí vyučování na základních a středních školách a děti dostanou vysvědčení za druhé pololetí školního roku. Lesní divadlo v Řevnicích u Prahy přivítá v 5 odpoledne jubilejní 60. ročník hudebního festivalu Porta. Potrvá do 28. června. Areál vodáckého centra v Českém Vrbném hostí start třídenního závodu lodí z Českých Budějovic do Prahy, a to ve 8:45 dopoledne. Vojenský hřbitov Poříčí hostí vzpomínkové akce ke 160. výročí prusko-rakouské války a bitvy u Trutnova. Program pokračuje i v sobotu. V Ostravě začíná dvoudenní 15. ročník Art Life festivalu v ulicích. A Zlín hostí třídenní multižánrový festival Zlín žije. Nabídne koncerty, kapely, pouliční umění a koná se 5. rokem. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Hi Hi a jedu! Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
6: A kde všude nás naladíte?
5: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.
7: Dobré ráno, hezký pátek, je tu 5. hodina a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. Tak ať se skvěle poslouchá.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
7: Dnešní poslední školní den pro 99% škol v České republice bude ve znamení jasné až skoro jasné oblohy. Odpoledne místy polojasno a teploty 31 až 35 stupňů. Tak já vám přeji krásný den a školákům samé jedničky, pokud možno.
8: Martin Císař
6: na rádiu Blaník.
7: My si pojďme hrát a do školy se za chvíli tak trošku vypravíme. A to s veselou notou, tak určitě poslouchejte Blaník.

0: Hezký pátek, bude hezké vysvědčení, potom tady za to nějaká odměna. A což takhle vyrazit do pražské zoologické zahrady, tam totiž teď můžete zažít unikátní divadelní představení. Podrobnosti dodá mluvčí vršovického divadla Mana Tobiáš Frýdl.
1: Vršovické divadlo Mana hraje tento týden na letní scéně v Zoo Praha inscenaci Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Jde o dramatizaci vzpomínek Geralda Darela na dětství a mládí na ostrově Korfu, kterou uvádíme až do neděle každý večer od 7:30 v bývalém Slonici v rezervaci Bororo. Diváci tak mají možnost na jednu stupenku po zavírací hodině navštívit jak zoo, tak i to naše představení. Navíc tím podpoří i dobrou věc, protože 200 korun z každé vstupenky jde právě na podporu zoo. Celou inscenaci uvádíme pod záštitou britského velvyslance, také poslední týden v srpnu, tak budeme rádi, když přijdete.
0: Já doplním, že se hraje dnes, zítra a ještě v neděli večer, tak pokud vyrazíte, ať se vám tam líbí. Já přeji hezké ráno a my si dál pojďme hezky česky hrát. Krásný pátek.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: pátek po ránu posloucháte Rádio Blaník, to je skvělá zpráva, za to jsme rádi. A my pro vás máme taky jednu báječnou zprávu. Dnes za vámi jedeme v rámci koncertů těch letních do Domažlic. Další letní koncert tedy právě dnes odpoledne v 16:30 právě v Domažlicích. Kde, na jakém místě, kdo tam bude a tohle všechno, to se dozvíte dál z našeho vysílání. Já za chvíli budu mít něco pro všechny školáky, když už dneska je to vysvědčení. Tak hezké ráno a za chvíli Monika a další ranní zprávy.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Třikrát týdně vyráží

0: přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Zveme vás na vodní hrad Lipí v centru České Lípy, kde se historie potkává s kulturou a uměním.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Milí šikulové a milé šikulky,
6: hledáme možná právě vás.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.
7: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.
6: Zprávy. Rádio
7: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Dnes skončí další školní rok. Žáci základních a středních škol si převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde přes 1,5 milionu žáků a studentů. Někde ale školní rok skončil o něco dřív. Třeba v základní škole v Karolínce na Vsetínsku, a to kvůli opravě za 35 milionů. Půjde o jednu z největších modernizací za posledních desetiletí. V Libereckém kraji přibude základna záchranné služby v Novém Boru na Českolipsku. Fungovat tu začne zřejmě do 2 let. V 5. největším městě kraje dosud nebyla. Zemětřesení ve Venezuele se zatím vyžádalo 188 obětí a přes 1500 zraněných. Dvojice otřesů poničila a zničila nejméně 250 budov. Úřady evidují přes 200 zavalených lidí a další 157 se pohřešuje. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Platí varování před vedry. Dnešní teploty už budou stoupat až k 37 stupňům a po celý den bude slunečno, jasno, přechodně polojasno. Na severovýchodě bude o něco chladněji, místy kolem 31 stupňů. Tolik o počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.
6: Pohodové české rádio.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Je tu pátek 26. června a je to tady. Zítra se na vás budu těšit v Mirákulu, protože tam chystáme den s Rádiem Blaník a to bude jedna velká jízda. Tak pokud byste to do Mirákula měli blízko, přijďte se podívat, já se tam na vás budu těšit mezi 10. a 17. hodinou. A samozřejmě na pódiu i bohatý program. A vy se asi taky budete těšit na vaše ratolesti, až přijdou domů a vy se zeptáte, tak jak si dopad, nebo jak si dopadla. A takhle vám do ruky dají to vysvědčení.
1: Dvě jedničky.
2: Dvě trojky.
1: Ty jedničky dvě.
2: A dokonce dvě čtyřky. No tohle...
1: Jedna čtyřka.
2: To není vysvědčení, to je pyramida.
1: To přiznávám, ale jedničky mám dvě a čtyřku jenom jednu.
0: No takhle to měl teda Hurvínek, no a vy na to dneska nezapomeňte, až ty vaše děti přinesou třeba jednu trojku nebo nějaké ty dvojky, nebo něco snad horšího. No já si to neumím představit, že by se to stalo, ale když se to stane, tak si vzpomeňte na sebe, že jste taky nikdy nebyli úplně ti dokonalí. No prostě to je život a v životě se potom všechno vyvíjí úplně jinak. I když je pravdou, že na vysvědčení na tom rozhodně záleží. Tak jo, tak se mějte skvěle za chvíli Petr a Adélka a já vám přeji, ať se pátek vydaří. A o víkendu se na vás budu těšit, jak jsem říkal, v Mirákulu. Přijďte se podívat.
3: Jsme Blaník.
4: A vezeme vám sluníčko.
3: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
4: Možná na tom vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
4: Ale bude toho víc.
3: Sluníčkové léto.
4: S Blaníkem a Centropolem.
5: A teď pozor, extrémně výhodná.

0: Nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Text, který umí napsat jenom Gabina Osvaldová, Lucka Bílá a Vokurky na Blaníku právě teď, chvilku před 6 hodinou. No a co po 6 hodině, i tam se bude hrát hezky česky. Čeká vás Helena Vondráčková. Taky tento duet Evy Farné a Miraje. Několik týdnů vede českou desítku na Blaníku a taky Anaka a Noc na zemi. Jak jsem říkal, hezky česky, to na Blaníku bude i po 6. v pátek 26. června. Je 5:53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Ještě tady, Broučku, vidíš?
5: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: papír,
1: papírnické potřeby,
0: Praktik papír,
1: pracovní pomůcky,
0: Praktik papír,
1: příjemné prostředí,
0: Praktik papír,
1: pohodlné parkování.
0: Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. To dnešní ráno na Moravě i ve Slezsku přináší většinou jasnou oblohu a teploty kolem 20 stupňů. Odpoledne pak bude mimořádně teplo, naměříme od 30 do 34 stupňů. Tolik o počasí a následují zprávy s Monikou.
4: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Rozdávání vysvědčení budou provázet supertropy. Hygienici sledují kvalitu vody v přírodních koupalištích. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupá. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Konec školního roku je ve znamení supertropických dní. Děti si dnes půjdou pro vysvědčení v den, kdy bude až 37 stupňů Celsia. Právě kvůli horku končily některé školy výuku o pár dní dřív a dětem ve čtvrtek a v pátek dali ředitelské volno. Závěrečné hodnocení si ze školy v tomto roce odnese na 1,5 milionu žáků a studentů. Horko vyvrcholí v neděli, kdy může být až 40 stupňů. Příští týden se výrazně ochladí. Po posledním zazvonění zamíří řada Čechů na dovolenou a nebo alespoň k vodě. Její kvalita v přírodních koupalištích v Praze a jejím okolí je na většině míst zatím dobrá. Kde voda mírně znečištěná, ví za pražskou hygienu Petra Batok.
7: Koupaliště Šeberák, Čbán, Hostivař a také Nová Branická pláž vykazují zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody. Voda je kalnější, ale není zdravotně závadná a koupat se zde můžete. V horkých dnech nebo při deštích se kvalita vody může rychle změnit. Návštěvníkům přírodních koupališť proto doporučujeme, aby se po každém koupání osprchovali čistou vodou.
6: Výsledky kvality vody jsou na celostátním portálu koupacivody.cz. Primátora Karviné Jana Wolfa zadržela po výslechu policie. Obviněný je v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství už požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl ale v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235 a zřejmě dál poroste. Na 350 lidí je buď pohřešovaných, anebo zavalených v troskách. Zraněných je 4300. Americká armáda mezitím oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí dvě vojenské lodě, letadla a vrtulníky. Do Venezuely už také zamíří český USAR tým. Tolik zprávy Rádia Blaník, teď s vámi bude Petr Slíva.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
9: Tak, tekutiny, nanuky, zmrzliny, led, prostě všechno, co dokáže nějak ochladit, připravit, protože dneska to budeme opravdu potřebovat. Ale navíc je tady ten poslední školní den. Dneska se rozdává vysvědčení. Ono se už nedá mluvit ani o posledním školním dnu, protože víme, jak je to s tím vysvědčením. Vezme se vysvědčení a hurá prázdniny. Tak i tomu se budeme dneska věnovat. A víte, jak je to s těmi prázdninami? To je takové sladké mámení.

0: Eva Farná, Miraja, vzpomeneš si na Blaníku? Eva Farná má za sebou trojici svých životních koncertů v Pražském Edenu a pozvala si tam právě i Miraje, kterého stejná výzva čeká příští rok. No a tahle písnička, kterou spolu naspívali, vede 10 týdnů českou desítku na Blaníku. Jestli to tak bude i po 11. to si poslechněte dneska po 18. hodině.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Teď je ale teprve 5 minut po 6. ráno a je to tady. Dnešek je den, kdy děti slaví, rodiče počítají dny do dovolené, nebo možná už jenom hodiny do dovolené, a učitelé si konečně mohou dopít kávu ještě teplou, i když v tom dnešním počasí možná přijde vhod ledová káva. Dneska si pro vysvědčení přijde více než 1,5 milionu žáků a studentů po celé republice. Mezi nimi je taky téměř 120 tisíc prvňáčků, kteří si odnesou své vůbec první vysvědčení, a do školních lavic se všichni vrátí až 1. září, takže před nimi jsou teď více než 2 měsíce volna. A pozor! Není to jenom o tom volnu, je to taky o tom, že dneska začínají dovolené. S prázdninami startují i zvýšené policejní kontroly na silnicích, protože tisíce rodin vyrážejí právě na tu dovolenou. Pozor na to. A bude horko, to je jisté. A jak horký ten poslední den školního roku bude a ten první prázdninový víkend, tak o tom už za chvíli. Teď Fancy a Flames of Love. Jste s Blaníkem. Dobré ráno.

0: Flames of Love a Fancy na Blaníku a pojďme si teda poslechnout, jak moc horký ten dnešek a víkend bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Pojďme nejdříve na tu aktuální situaci.
3: Aktuálně je jasno a teploty se pohybují, jak už to po takovýchto jasných nocích bývá, v širokém rozmezí. Nejčastěji se pohybují od 21 do 16 stupňů, hlavně v údolních nebo kotlinových polohách je to ale kolem 14 stupňů Celsia. Na řadě míst jsme tak zaznamenali tropickou noc. Aktuálně je v Ondřejově pořád téměř 24 stupňů. Naopak na opačném konci jsou lokality jako Rokycká Slať, Kvilda Perla nebo Březník, kde jsou přibližně 4 stupně.
2: Jak to bude dál dnes?
3: Dnešek bude slunečný a velmi teplý, bude jasno, během dne místy přechodně polojasno a teploty se dostanou na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě bude místy kolem 31 stupňů Celsia, proto na celém území platí výstrha na vysoké nebo velmi vysoké teploty.
2: No a co ten víkend, bude horký?
3: Ano, co se týče víkendu, tak ten bude slunečný a opravdu extrémně teplý. Na celém území platí výstraha na velmi vysoké až extrémně vysoké teploty, teda oranžový až červený stupeň výstrahy. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, hlavně na západě Čech místy až polojasno, z ranních minim, která budou od 21 do 16, v údolích kolem 14 stupňů, se oteplí na 34 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě bude místy kolem 33. Neděli taky slunečno, ale v západní polovině Čech se večer mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky. Příliv mimořádně teplého vzduchu by měl právě v neděli vrcholit a teploty tak budou ještě o něco vyšší jako v sobotu. Ráno nejčastěji od 23 do 18, v údolích místy kolem 16 stupňů, no a odpoledne máme předpovědi historicky poprvé 40, protože v maximech čekáme od 35 do 40 stupňů Celsia.
2: Tak si držme palce. Krásný víkend nezávisle na počasí a naslyšenou.
3: Krásný víkend, naslyšenou.
2: Tak to byl Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu. Až přijde noc na zemi, o které teď bude zpívat Anna K., tak možná přijde taky otázka, nespat dneska na balkoně. By se to mohlo hodit. Dobré ráno, za 3 minuty bude 6:45.

0: Elana, Lojzo a že mi je lúto na Blaníku, tak je mi líto. Je mi líto všech neproplacených účtenek, ale pozor, před prázdninami ještě jednu dneska proplatíme.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ještě jedna účtenka k proplacení před prázdninami nám tady zbývá, ale my o ní ještě nevíme, která to je, protože pořád ještě můžete účtenky posílat a po 7. hodině zavoláme třeba právě vám. Co musíte udělat, abyste se přihlásili do hry? No je to jednoduché, vezmete do ruky telefon, do toho telefonu napíšete tu částku, kterou chcete proplatit, prostě to, za co jste utratili peníze v poslední době, tak je tam připíšete, za co to bylo, vaše jméno, příjmení a odkud jste, a celé to pošlete na 600 318 118. A když vám po 7. hodině zavoláme, tak se zeptáme, kdo právě na Blaníku dospíval, a je to taková kontrola vašeho poslechu, takže je dobré mít puštěné rádio a mít nabitý telefon. A takhle to dopadlo včera. Tak Jano, kdo dospíval na Blaníku?
3: Dananda.
0: Je to tak. 2790 korun vám posíláme do Přáslavic. Tak, Janě jsme včera proplatili odpolední šaty pro nevěstu, pro dceru. A jak jsem říkal, co to bude dneska, to ještě nevíme, ale po 7. hodině se to dozvíme. Tak držím palce.
1: Radio Blaník. 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
4: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny z blízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
7: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
8: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
9: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménichů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
11: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
3: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
12: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
13: Jdeme!
12: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
14: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
15: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
14: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
15: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
14: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
15: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
14: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
15: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
16: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
17: Svítí.
18: Svítí.
17: I na síti všech sítí.
18: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
17: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
18: Blaník na Facebooku a Instagramu.
17: Rádio Blaník. Zprávy.
18: Rádio Blaník.
19: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Humanitární organizace v Česku spustily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. Tu zasáhla dvě silná zemětřesení. Pomoc připravili Člověk v tísni, Charita České republiky, Český červený kříž a také ADRA. Pražští policisté pátrali po 35-leté ženě s nožem. Léčí se na psychiatrii a v minulosti vyhrožovala sebevraždou i napadením. Večer ženu našli v Braníku a zdravotníci odvezli do nemocnice. Gotická jindřišská věž v centru Prahy už není na prodej. Památku vlastní pražské arcibiskupství, které chce nyní o jejím dalším využití jednat s hlavním městem Prahou. Cena zlata by se nyní měla stabilizovat a ve zbytku letošního roku spíš růst. Myslí si to většina analytiků. Faktory pro růst ceny zlata podle nich trvají, protože centrální banky pokračují v nákupech. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
0: Já musím něco prozradit, Monika má na sobě dneska krásné černé šaty a do studia doslova přitančila. Tak můžeš zase odtančit a vrátit se nám za 20 minut zhruba.
19: Nejsou to šaty, je to overall.
0: Cože to je?
19: Nejsou to šaty, je to overall.
0: Já nevím, co je. Pro mě jsou to šaty.
18: Dobré ráno, Rádia Blaník
17: s Petrem Svíbou.
0: Dobré ráno, tak už tady máme pátek. Dobré ráno vám přejeme i s Adélkou a dobré ráno přejeme všem Adrianám a Adrianům, protože ten svátek dneska mají 26. června, tak všechno nejlepší. No a my se za chvíli vrátíme ještě do čtvrtka, protože tady byl opět ranní host na telefonu a tentokrát jim byl herec Roman Štabrňák. Tak více za chvilku, za dvě minuty bude 6:30.
17: Pohodové České rádio.

0: Má svůj den, zpíval Pavel Vítek na Blaníku. Všichni školáci dneska mají svůj den, protože dnešním dnem začínají prázdniny. Ale my se teda ještě na chvilku vrátíme do toho předposledního školního dne, do včerejška, protože tady opět byl host na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dnešním ranním hostem na telefonu je herec a taky kouzelník Roman Štabrňák. Dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Kdy jste si naposledy zakouzlil?
3: Je to pár dní zpátky, tuším, že to byla sobota na oslavách jedné obce.
2: Takže děláte to pořád ještě?
3: Dělám to pořád, i když času je méně vzhledem k mému vytížení, ať už v divadle nebo při natáčení, tak skloubit to termínově je problém, ale když se to povede, tak mám radost já a doufám, že i diváci.
2: Ale vy teď v létě toho času moc mít asi nebudete, co? Protože vyjíždíte s takovým tím letním divadelním projektem Strašidlo na zámku. Něco o tom
3: ano,
2: víme,
3: to
2: protože Blaník je mediálním partnerem. V čem konkrétně hrajete?
3: Já konkrétně hraju ve hře Strašidlo kentrebelské, kde se alternují letos s Lukášem Baculíkem, takže někde můžete vidět Lukáše, někde mě. A jezdíme po různých hradech a zámcích, po všech koutech České republiky a myslím, že diváci se i pobaví. Zároveň ten příběh je, myslím, jako známý všem. Je to, myslím, příjemně, velmi příjemně strávený večer. A mimo to v tom hraje třeba Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hanka Sršnová a spousta dalších milých kolegů.
2: Jakou postavu tam hrajete s Lukášem?
3: Já hraju Otise, Jerama Otise, to znamená amerického velvyslance.
2: Ano.
3: Což samozřejmě samo o sobě už tím, jak Lukáš, já s oblibou říkám, že jsme typově velmi stejní. Samozřejmě už ta fyziognomie předpovídá, že každý to představí jinačí, ale manželku neměníme, tu si střídáme.
2: Manželka má ráda rozdílné typy.
3: Ano.
2: Máte v hlavě alespoň některé zastávky, kde se zastavíte během té tour?
3: Určitě, co si vybavuju, tak jsme na Kuksu, Svijanech, Slatiňany, Brno, Ostrava, Lednice, je toho opravdu spousta, já myslím, že diváci, pokud budou chtít, tak si nás najdou na internetu nebo na Instagramu, na Facebooku, já teda říkám na Facebooku, sám ho nemám, ale určitě ty sociální sítě, tam to bude dobrý zdroj informací, takže těch štací je opravdu dost a přijďte si užít příjemně strávený letní večer.
2: A to mi řekněte, vezme vás třeba místní kastelán někam, kam normálně lidi nemůžou?
3: To já se snažím, teda musím říct, i když jsem standardním návštěvníkem jakéhokoliv hradu nebo zámku, vždycky tam odchytnu toho průvodce nebo průvodkyni a říkám, prosím vás, tohle to ukazujete všem, ukažte mi, co je tamhle za těma dveřma. A oni mi vždycky říkají, no to nejde, tam je to rozbouraný, to půjde do rekonstrukce. A říkám, a to mě právě zajímá, jak to tam jako vypadá. No občas se mi podaří někoho přesvědčit, ale většinou ne, kvůli bezpečnostním opatřením, ale musím říct, že kasteláni jsou k nám velmi, velmi vstřícní a navíc velmi často máme třeba šatny v prostorách toho zámku, což je půvabný.
2: No to jo, potom otevřete ty tajemné dveře a vypadne koště.
3: No, je pravda, že třeba na zámku Hluboká tam vrže schodiště, i když po něm nikdo nejde. Myslím, že pan Kastelanu si zvyknul, ale myslím, že to může nahánět leckomu růžu.
2: A to je právě to strašidlo na zámku.
3: No právě.
2: Romane, když už vás mám na lince, tuhleto otázku dávám na závěr rozhovoru každému. Nějaká dobrá zpráva, která vám v poslední době udělala radost. A může to být jakákoliv maličkost. Zkuste se zamyslet.
3: Tak tady se teda budu muset trošku vytahovat, protože to je informace stará den, kdy moje dcera se umístila jako první na mistrovství republiky, a teď nevím, jestli to řeknu správně, v halovém veslování. Já jsem si, no prostě ten veslařský trenažer, myslím, že tomu říkají, ale no. A ona po rodičích opravdu nemohla zdědit úplně lásku k atletice nebo k jakémukoliv sportovnímu odvětví. Nevsadil bych si, musím říct, nic za to, že naše dcera získá jakoukoliv medaile ve sportovní disciplíně, o to větší mám radost a jsem na to pyšnej.
2: Že ji zdravíme, držíme jí palce a přejeme spoustu dalších úspěchů a vám zlomte vás na hradech a zámcích.
3: Čert vás vem, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník a budu se těšit, že se někdy v létě uvidíme.
2: Naslyšenou.
3: Mějte se, naslyšenou.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: A tím ranním hostem byl včera herec Roman Štabrňák a teď už Harley a Svařák, což je asi ten poslední nápoj, který bych si v tomhle vedru dal. 6 minut po 6:30, proti gustu žádný dešputa. Dobré ráno.

0: Brotherhood of Man a Save Your Kisses for Me na Blaníku. Já půjdu tam a ty tam, zpívají v české verzi Helena Vondráčková a Jiří Korn. Mám pocit, že ať dneska půjdete kamkoliv, tak tomu horku se tak úplně nevyhnete.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Protože včera padaly teplotní rekordy, dneska budou určitě padat teplotní rekordy. Mimochodem nejvíc včera meteorologové naměřili stejně jako ve středu v Doksanech na Litoměřicku. Bylo tam 37,5 stupně Celsia. A teda musím říct, že pocitová teplota po ránu mě přesvědčuje o tom, že dneska to bude ještě víc. Je horko, co?

0: Jahorko, a máš pravdu, bude zase o něco víc stupňů, než bylo včera, i když zatím ty výhledy na neděli vypadají ještě hůř, takže zatím si užívejme, že v maximech bude 32 až 37.
1: No, to se budu užívat.
0: Na severovýchodě bude místy okolo 31, na horách okolo 27, jinak dnes bude jasno, přechodně polujasno. Celkově dnes platí výstraha ohledně teplého, ohledně tedy těch hor a zároveň ohledně možnosti vzniku požáru, takže hlavně opatrně a dávejte na sebe prostě pozor.
2: Dávejte na sebe pozor, ale hlavně si to dneska užijeme v Domažlicích. I přesto horko, ono se tam bude čím schladit za prvé a za druhé, my s Adelkou dneska po vysílání se dáme do auta a jedeme do Domažlic, protože se tam na vás dneska od půl páté těšíme. A co se tam bude dít, tak o tom už za chvíli. Za 3 minuty bude 6:45.
3: Proč je zbytečné nosit sovy do Athén?
4: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
3: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
4: Proč se říká, co se říká?
3: Každý všední den po 10:00.
4: Na Rádiu Blaník.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
18: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
17: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
11: Pohodové České rádio.

0: Jsem optimista a Olga Lounová na Blaníku, tak já vám řeknu, co se chystá.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Každý ví, co jsou a hlavně kde jsou Domažlice, necelých 50 kilometrů za Plzní. A ví to i Olga Lounová a dorazí tam. Pravděpodobně stejně jako před dvěma týdny do Havířova i s celou rodinou.
2: Oli, ty jsi čerstvá máma, jaké bude letošní léto?
3: No, bylo to takhle jako kojící, jo? Vy jste museli chvilku počkat, protože já jsem musela ještě nakojit tu miminko, který teprve je pětiměsíční čerstvě. A ještě mám tu 3,5 letou, takže tak trošku jako pár hezkých koncertů s Rádiem Blaník. A k tomu samozřejmě kojení a všechny ty mateřské povinnosti.
0: Ale Olga nebude v Domažlicích jenom kojit, ale bude vám dneska taky zpívat na dalším letním koncertu Rádia Blaník. Na tom velkém historickém náměstí v Domažlicích, náměstí Míru, bude tam kromě Olgy taky Slza, bude tam Vojta Nedvěd, bude tam naše blanická kapela, bude tam i Adélka, která tam bude běhat s telefonem, ale já tě taky vytáhnu na pódium. Těšíš se do Domažlic?
4: No tak teď, když si řekl, že mě dokonce vytáhneš na pódium, tak se těším o to víc.
0: No, nevím, záleží na tom, jestli bude proti sluníčku nebo po sluníčku. To se vždycky podle toho hodně orientuje zbytek programu.
4: Tak uvidíme. Já jsem si každopádně vzala klobouk, abych neměla úžeh a já z toho mám takový výlet, takže já se moc těším.
0: Já si ho půjčím. Budou i stánky s občerstvením, budete moci zase něco vyhrát a hlavně vstupné se neplatí a v Domažlicích začínáme v 16.30. Letos pro vás máme navíc i speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám brzy možná přinese spoustu peněz, protože jedno tomu z vás dokonce vyplatíme 100 000 korun na ruku, tak se pro ní stavte dneska v Domažlicích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Together Forever a Rick Astley na Blaníku. Na konci té první hraní hodiny a už pro vás chystáme tu další 60 minutovku, ve které uslyšíte Hanku Zagorovou. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo pán. Posledního kovboje Michala Tučného. A taky kapelu, která vám bude zpívat dneska, odpoledne, nebo spíš k večeru, v Domažlicích. Kluci ze Slzy, hezky česky na Blaníku i po sedmé. No a proplatíme tu poslední předprázdninovou účtenku. Teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
4: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz
6: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
7: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku je před námi extrémně horký den, kdy bude většinou slunečno a teploty v maximech odpoledne vyšplhají až ke 34 stupňům. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
7: Dnes po ránu se zdržíte v Ostravě na křižovatce ulic 28. října a nádražní. Blokuje provoz vykolejená tramvaj. Kolony se tvoří dlouhé v obou směrech. Přibrzdíte i na příjezdu do Opavy od polských hranic. Tady se vyšetřuje nehoda osobáku a pozor v Babicích na Olomoucku. Překáží tam odstavený nákladák. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď pokračují zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Spor mezi Pavlem a vládou dál pokračuje. Středočeský kraj varuje před ohněm. Zoo v Horku chladí některá zvířata.
14: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli summitu v Ankaře nekončí. Den poté, co ústavní soud předběžným opatřením kabinetu a ministerstvu zahraničí uložil, aby zajistili účast hlavy státu na jednání NATO, se Hradčernický palác přou o to, kdo českou delegaci povede. Horko dělá vrásky také záchranářům. Zdravotníci hlásí nárůst výjezdu kvůli potížím způsobeným vysokými teplotami. Doslova horké chvilky pak mají v těchto dnech také hasiči. I jim přibývá požárů. Třeba v Českém Švýcarsku platí přísnější režim. V noci se tam nesmí nocovat a nad národním parkem létají speciální drony sledující změny teplot. A třeba ve Středočeském kraji ode dneška platí zákaz rozdělávání ohňů blízko porostů. Extrémní teploty trápí také zvířata v zoologických zahradách. Zvláštní péči vyžadují hlavně druhy ze severských oblastí. Jak je pomáhají ochlazovat třeba v olomoucké zoo, nám prozradí tamní mluvčí Iveta Grónská.
9: Ochlazování probíhá několika způsoby. Jednak mají napuštěné nejrůznější bazénky, jednak třeba sobě mají možnost se vysprchovat a to doslova. Jiná zvířata třeba chladíme tak u medvědů baribalů, tak je chladíme takovými zamraženými koulemi, které připravujeme tak, že nasypeme do kýble množství ovoce, které jim velmi chutná.
14: Ostravské zoo zase hojně využívají mažené sprchy. Někteří Češi vyrážejí na dovolenou i vlakem anebo autobusem. Vlakový spoj k Baltskému moři do Polské Gdyně vyjíždí z Prahy 4x denně a cesta má trvat přes 9 hodin. Na jich se pak dá vlakem dostat z Ostravy. Jezdit pak bude i spoj do chorvatské Rijeky. Ne do Chorvatska se dá dopravit také autobusem. Z pražské Florence tam jezdí alespoň jedna linka denně. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Čím jezdíte, holky, nejraději na dovolenou?
14: Autobusem auto? Určitě ne.
0: Autobus ne?
14: Ne. Taky ho nepreferuju, auto nebo letadlo?
0: Auto nebo letadlo, výborně, já bych si vybral ještě parník, ale pojedu opět obytňákem.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: S Petrem Slívou.
0: Mě napadá, že vrtulník by mohl dělat příjemný průvan cestou aspoň. Dobré ráno, před námi je další ranní hodinka, páteční hodinka s datem 26. června, poslední den školního roku, protože potom už začínají prázdniny a taky poslední den, kdy vám před prázdninami proplatíme vaši účtenku a k tomu dojde už za chvíli. Adel, máme teda i ten poslední školní den účtenky?
14: Je to tak, máme.
0: Budeme vybírat, budeme volat už za chvilku, teď Hanka Zagorová. Dobré ráno, bylo 7.
17: Je naprosto nezvyklý.

0: poslední kovboj. Tak to byl Michal Tučný a poslední kovboj na Blaníku. A před námi je poslední účtenka.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Poslední předprázdninová, protože po prázdninách se k účtenkám zase vrátíme. Pojďme si zrekapitulovat, ne teda celý ten půl rok, a pojďme si zrekapitulovat tento týden.
3: V pondělí jsme proplatili zahradní grill, v úterý to byl wellness víkend, ve středu robotický vysavač, no a včera jsme proplatili odpolední šaty pro nevěstu.
0: Já jenom připomenu, o co v těch účtenkách jde, vy nám vždycky SMS-kou napíšete, za co jste v poslední době utratili peníze, nebo prostě vyberete si jednu z účtenek, kterých máte určitě plnou peněženku, přepíšete to, napíšete nám to a po 7. hodině vám můžeme zavolat a zeptat se, jestli právě posloucháte a vyzkoušet si to. Vy nám prostě musíte dát nějaký důkaz. A už víme, komu dneska budeme proplácet účtenku.
3: Už to víme.
0: Tak se do toho dáme, protože já už to vidím taky, je vybráno a teď už zbývá jenom, abych otevřel kasu a proplatil ji. Ale nejdřív se musím dovolat. Na druhé straně to musí někdo vzít a podat důkaz, že poslouchá. Jsem sám zvědavý.
4: Dobré ráno, přeji Kubáčková.
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva a Adela Zahradničková. Jitka Kubáčková z Liberce, je to tak?
4: Neuvěřitelný.
0: No, neuvěřitelné to bude, až vám proplatíme účtenku, ale řekněte mi, Jitko, co teď děláte?
4: No, teďkon právě sedím v autě před prací a poslouchám rádio, abych slyšela, kdo dospíval.
0: Vy čekáte na to, až budeme volat a ono to najednou
4: náhodou. Neskutečný.
0: No výborně. Adel, co to proplácíme teda dneska?
3: Já přečtu, dovolím si celou SMSku. Dobrý
4: Děkuju.
3: Den, poprvé cestuji sama na dovču, ještě nikdy jsem nic nevyhrála a proto jsem se rozhodla zkusit štěstí a poslat zálohu na dovolenou za 9290 korun.
0: Tak, Jitko, než to zapomenete, kdo dospíval na Blaníku?
4: No, nejprve zpívala Hanička Zagorová a potom Michal Tučný.
0: No jasně, to bylo ukázkové.
4: A
0: je vidět a slyšet, že opravdu posloucháte. Takže 9298 korun se stěhuje zpátky do Liberce, do vaší peněženky, gratulujeme.
4: Neuvěřitelný.
0: Budete mít
4: úžasný rádio.
0: Budete mít na útratu na dovolené. Kam jedete, Jitko, vůbec?
4: No cestuju do zahraničí, letím letadlem samozřejmě, tam. Mám z toho samozřejmě trošičku už obavu, protože jak říkám sama poprvé.
0: Aha.
4: No a...
0: Nebojte, to si užijete.
4: To... I když jsem zvažovala, ale do Egypta, no tak uvidíme.
0: Víte co, ono v Egyptě je teď příjemněji než u nás. Ono to tak nevypadá podle mapy, ale opravdu je to tak. Tak si to užijte, zůstaňte nám na lince a krásný víkend a krásnou dovolenou, naslyšenou.
4: Vám přeju krásný víkend též a samozřejmě celé léto a buďte stále tak úžasní. Mějte se moc krásně, děkuju.
0: Taky děkujeme.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: LP a Lost on You na Blaníku. Adel před chvílí říká, tohle hrajeme, jo. No už dlouho, takže zdravíme Dušana Kotoru, našeho hudebního dramaturga za zařazení LP do daního playlistu. Adel ji teď objevila. Jitce Kubáčkové z Liberce jsme před chvílí proplatili poslední předprázdninovou účtenku dovolenou za 9290 korun, respektive zálohu na dovolenou. Já mám pocit normálně, že ta Jitka asi trošku plakala, co radostí.
1: Znělo to tak.
0: Tak Jitko, ještě jednou zdravíme, užijte si to.
2: Sluníčko Rádia Blaník.
0: A jak jsem říkal, Jitce, v Egyptě je teď možná lepší počasí než u nás, respektive dá se to přežít. Jak to bude tady?
1: No, dnes nás čeká opravdu horký den. Už teď teploty na většině území přesahují 20 stupňů Celsia, Praha hlásí 24, Brno 22, chladněji bude na západě, nebo chladněji je na západě, Karlovy Vary a Plzeň schodně 20 stupňů. Během dne to ale může vyšplhat až na tropických 37, na severovýchodě bude okolo 31, na horách pak okolo 27 a po celý den nás čeká převážně slunečné počasí.
0: Dávejte na sebe hlavně pozor, tady už jeme Kešbírka, s těbou je Kríž, ve 7:45 na Blaníku.

0: Slza a každej sám. Na Blaníku Petr Lexa, Lukáš Bundil vám dneska budou zpívat taky na dalším letním koncertu Rádia Blaník v Domažlicích. Můžete to pojmout jako oslavu konce školního roku, protože poslední školní den je tady. Necháme stranou, co bude na vysvědčení. Ono to nemá zas až takovou vypovídací hodnotu a mám třeba pocit, že své maturitní vysvědčení jsem nikdy v životě nepoužil. Ale našel jsem hitparádu nejčastějších dárků pro učitele právě za to vysvědčení na konci školního roku. Takže pokud budete nějaký dárek schánět teď na poslední chvíli cestou do školy, tak ať máte alespoň inspiraci, jak to na tu poslední chvíli vyřešit. Takže na prvním místě jsou klasicky květiny, nejčastěji řezané, na druhém místě potom v květináči, potom jsou to čokolády a různé sladkosti, čtvrté místo zaujímá káva a čaj, na dalším místě jsou dárkové koše nebo balíčky, to se teď bude asi blbě schánět na poslední chvíli, a na dalším místě jsou dárky s osobním dotekem, jakože něco sami vyrobíte. S pomocí rodičů nebo rodiče, s pomocí dětí, protože co si budeme povídat, ty dárky na konci roku posílají hlavně teda rodiče. Nechávám to čistě na vás, je to na vás, čím se budete inspirovat, ale hlavně potom už hurá do prázdnin. A za chvíli hurá ke krátkým zprávám. Teď je 7.22.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Pozor, hlašení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispolek.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival.
11: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
14: Co to je?
13: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
14: Ideální na léto s kámošema.
13: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
14: Tak to beru.
13: Když hry, tak Mironet.
15: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Máte doma solární elektrárnu?
17: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
18: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
17: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
18: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
17: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
18: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
17: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: za volantem.
1: V koloně si postojíte v Ostravě na křižovatce ulic 28. října a Nádražní, kde provoz už časně ráno zablokovala vykolojená tramvaj. Se zdržením pak počítejte i na příjezdu do Opavy od polských hranic. Tady se vyšetřuje vážná dopravní nehoda osobáku a ve Starém městě na Uherskohradisku v Kostelánské ulici se také bouralo a i tady doprava už zpomaluje, takže počítejte, že i tady si postojíte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Přeju vám šťastnou cestu a na řadě už jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy.
3: Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Pro vysvědčení se dnes půjde víc než 1,5 milionu žáků a studentů. Mezi nimi je letos také na 119 tisíc prvňáčků. Od zítřka jim začnou letní prázdniny. Do lavice vrátí v úterý 1. září. V následujících dnech budou teploty už jen den ode dne dál stoupat. Supertropy vyvrcholí v neděli, kdy může být až 40 stupňů Celsia. Podle hygieniků je v rozpáleném městě klíčové mít u sebe vodu. Byty je potřeba větrat v noci. Od neděle do 10. srpna čeká řidiče omezení na příjezdu od Slaného do Prahy. Důvodem je pokračující přestavba mimo úrovňové křižovatky Aviatická u ruzinského letiště. Útočník Patrik Šik překvapivě ukončil reprezentační kariéru. Oznámil to po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe už po skupině. Podle něj nejde o ukvapené rozhodnutí. Víc turnej se dozvíte po 8:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: Dobré ráno, jenom takový vzkaz všem, kteří se jdou dneska právě pro to vysvědčení. Všichni nemohou mít jedničky a vyznamenání. Historie je ale dlážděna čtyřkaři a pětkaři, kteří nakonec udělali pořádnou díru do světa. Jenom jejich talent ve škole prostě nikdo neobjevil. Tak si to taky říkejte a před tím vysvědčením se pořádně načančejte. Dobré ráno.
0: Pohodové české rádio.

0: Načenčejte se, než vyrazíte pro vysvědčení, ale tahle písnička nehrála teď jenom tak náhodou.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: To byla Heidi a Heidi byla tento týden taky Pepovou parťačkou. Ve středu dorazila si na hodinu popovídat o životě a samozřejmě taky o písničkách a taky nových písničkách, protože i na ně došlo.
2: My tak jako už teďka máme rozpracovanou další píseň s klukama.
3: AI.
2: Oni se chytli trošku za nos a začali makat. Budeme dělat nově vlastně takový cover mé písničky Skandál.
3: Ano.
2: Zatím to vypadá velmi dobře. A pak už mám v zásobě ještě dvě úplně novinky, protože já budu mít příští rok takové půlkulaté výročí. A my bychom k tomu půlkulatému výročí chtěli obět udělat trošku takové malé turné a vydat nějaké to EP, i když jako dneska už se to nevydává, možná jako nechat vylisovat a dávat to místo vstupenky nebo něco, protože už to lidi nemají ani kde hrát. Takže ale nějaké nové věci, chceme prostě ten repertoár malinko omladit, takže budou. Budou.
0: Heidi chystá nové album, celostředeční povídání už můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. A nové album už má taky Petra Janu, která byla nedávno Pepovou parťačkou a vy s ní na Blaníku můžete strávit celý ten nadcházející víkend a hlavně tu její novou desku můžete vyhrávat. Takže Petra Janu teď a moje malá premiéra a potom celý víkend na Blaníku. Dobré ráno.

0: Jí pokračovat.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A bude pokračovat i o tom nadcházejícím horkém víkendu, kdyby v neděli mohly ty teploty dosáhnout až ke 40. A jak to bude dnes, Kádel?
2: No, pomalu se tam blížíme. Dnes v maximech 32 až 37, na severovýchodě okolo 31 a na horách okolo 27. Jinak bude jasno, po celý den tady bude svítit sluníčko a ani vítr nás moc neochladí, bude foukat slabý proměnlivý. Stále platí riziko vzniku požáru a taky si dávejte pozor na ta vedra.
0: Už máte toho horka dost? Tak ku podivu na Kapferdách je snesitelné. Nejenom, že se tam teplota pohybuje mezi 27 a 30 stupni. Voda má příjemných 25, je to malé exotické souostroví u pobřeží Afriky a má celoroční slunce a příjemné klima a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Dopoledne můžete vyrazit na pláž, odpoledne se projít po promenádě v Santa Marii a večer prosedět v některém z místních barů, kde často hraje místní hudba, panuje skvělá nálada a místní vás přivítají s úsměvem. Kapferdy pořídíte u Blue Style od 23 990 korun za osobu s all inclusive. Nabídka platí pro odlet 2. července do oblíbeného pětihvězdičkového hotelu Melia Dunas Beach Resort and Spa na ostrov Sal, ale můžete z Prahy odletět kterýkoliv čtvrtek. Na Kapferdách vás čeká skutečné moře zážitků. Ostrov Sal je třeba oblíbený pro milovníky windsurfingu a kitesurfingu. Vyrazit můžete i na plavbu katamaránem, pozorovat mořské želvy a tak dále a tak dále. A ještě jeden důvod, proč z rezervací neotálet. Do neděle získáte slevu 2000 korun na zájezdy do Itálie, Španělska a právě na Kapferdy. Akce platí právě do neděle, na odlety od 22. června do 31. července. Tak co, zkusíte letos dovolenou v rytmu No Stress?
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
11: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
13: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
14: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
13: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
15: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
13: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
15: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
13: www.zamek-konopiště.cz.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky
20: 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
21: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Pohodové České rádio.

0: Babi Daně Grosa na kolejích, písnička, u které se kdysi na portách stálo v pozoru, a taky písnička, která nesmí chybět u žádného táborového ohně. A pozor, od příštího víkendu, ne tohoto, ale toho dalšího, pro vás chystáme specialitku písničky k táboráku a po tomto víkendu vám řekneme víc. No, dneska jsme pro změnu proplatili poslední předprázdninovou účtenku. A rozjela se nám tady docela slušná seznamka. Nejenom, že jsme doslova dojali paní Jitku z Liberce, když jsme jí proplatili účtenku za zálohu na dovolenou, ale on se nám někdo ozval. Adel, kdo pak se nám ozval?
1: Ozvala se nám jiná posluchačka, která nám poslala e-mail. Dobré ráno, vážení, před chvílí jsem slyšela paní Jitku z Liberce, která letí sama na dovolenou. Také nemám s kým letět, je mi 50 let, jsem lektorka českého jazyka a chtěla jsem vás poprosit o předání kontaktu, třeba by partěčku na dovolenou uvítala. To nám napsala Alenka.
0: Tak Alenko, děkujeme za tenhle mail. My Jitce kontakty pošleme a zbytek už je potom na vás. Ale moc děkujeme a je to strašně sympatické. Je to strašně sympatické a na další sympatické dobré zprávy od vás čekáme i dnes. Posílejte nám je na 600 318 118. Co vám udělalo v poslední době radost? Protože za chvíli tady máme šťastnou hodinku se speciálním výběrem písniček, ale jednu dobrou zprávu opět odměníme. Teď Martin Maxa na Blaníku.

0: nebesí. Tak můžete-li ještě spát v posteli z nebesy, tak vám přeji sladké snění. No a my všichni ostatní se připravíme na další hodinu, protože nás čeká pravidelná páteční šťastná hodinka a speciální výběr písniček. Třeba tahle. Mám trochu trému už teď, je ráno, ano. A nebo tahle. A nebo tahle. Jedna dobronáladovka za druhou. Tak více po osmé, teď je 7:54.
1: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Klikni! Co frčí tohle léto?
7: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
6: Ideální na prázdniny!
7: Doma, venku, na dovče!
6: Beru!
7: Když hry, tak Mironet!
8: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
11: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Konec týdne na Moravě a ve Slezsku přináší mimořádně vysoké teploty. Ty se dnes postupně dostanou až ke 34 stupňům a bude většinou slunečno. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
12: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Za volantem.
11: V Ostravě na křižovatce ulic 28. října a nádražní od rána provoz blokuje vykolejená tramvaj. Čekejte dlouhé zdržení v obou směrech. Dnes opatrně na Přerovsku, a to na trase z Fulneku na Bělotín. U přemostění D1 probíhá pravidelná údržba kanalizace. A na příjezdu do Starého Města se zdržíte ve směru od Nedakonic. Vyšetřuje se tu vážná dopravní nehoda nákladňáku, který srazil chodce. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Školáci už čekají na rozdávání vysvědčení. Sněmovna projedná návrh zákona o státních zaměstnancích. Česko vyrazí na pomoc Venezuele. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Už za pár minut ve školách naposledy zazvoní. Školáci a studenti se jdou pro vysvědčení. A situaci před základní a mateřskou školou Emy Destinové v Praze 6 sleduje naše reportérka Kristýna Ševčíková.
16: Krásné ráno, před pár minutami bylo před základní školou živo. Žáci ale už teď sedí v lavicích a postupně si každý přebírá své vysvědčení. Řada míst v Praze proto právě dnes pořádá speciální programy. Ve vybraných cukrárnách se mohou děti stavit na zmrzlinu zdarma. Ratolesti do 15 let se pak schladí za symbolickou korunu třeba v akvacentru Šutka v Praze 8. A kdo nechce na zmrzku nebo se koupat, může rovnou vyrazit do Ice Areny na Opatově. Za vysvědčení tu má školák v doprovodu dospělého vstup zdarma. Z Prahy Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
15: Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Ve středu se sněmovna k hlasování o podobě předlohy nedostala. Na pražském Žižkově hořel brzy ráno byt. Hasiči zasahovali v Biskupské ulici a zachránili 15 lidí, 4 předali záchranářům. Pro evakuované přistavili hasičský autobus a vyhlásili druhý stupeň poplachu. Do Venezuely postižené silným zemětřesením zamíří český USAR tým. Vyrazí zřejmě dnes večer. Počet obětí ustoupil na 235 a pravděpodobně dál poroste. Na 350 lidí je buď pohřešovaných nebo zavalených v troskách. Zraněných je 4300. Americká armáda mezitím oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí 2 vojenské lodě, letadla a vrtulníky. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Šťastná hodinka
17: na Rádiu Blaník.
0: A s Adel vás vítáme v páteční šťastné hodince na Blaníku se speciálním výběrem dobronáladových písniček. Je 8, to znamená, že ve školách to teď pravděpodobně většinou začíná se rozdávat vysvědčení, takže přátelé, ať na tom vysvědčení najdete cokoliv, tak ať vám hlavně ty endorfiny z prázdnin snadno přehluší to, co nad něm bude. Václav Neckář je ráno, ano, před námi, první dobronáladovka, vy nám pište zase dobré zprávy, které vám udělaly radost na 603 118 118, bude se odměňovat.

0: Ve šťastné hodince na Blaníku Lucie Vondráčková v šíleném kolotoči a kolotoč prázdnin právě začíná.
1: Šťastná hodinka na rádiu Blaník.
0: Protože pro vysvědčení si přijde více než 1,5 milionu žáků a studentů po celé republice. Je mezi nimi i 120 tisíc prvňáčků, kteří si dneska odnesou to úplně první vysvědčení. No a co potom? No potom třeba do zoo. Zoologické zahrady po celé republice totiž připravili speciální programy. Pozor, se speciálním vstupným. To většinou rodiče zajímá nejvíc. Třeba Zoo Brno. Děti mají dneska vstup za 10 korun. Připravená jsou i komentovaná krmení a doprovodný program. Zoo Jihlava ode dneška až do neděle tam mají děti do 18 let s jedničkou na vysvědčení. Vstup za 1 korunu, stačí jedna jednička. Stačí i fotografie nebo kopie vysvědčení. V Zoo Hluboká až do neděle mají všechny děti do 15 let vstup zdarma. A to dokonce i bez nutnosti ukázat to vysvědčení. Takže i kdybyste náhodou propadli, tak se do Zoo Hluboká dostanete zadarmo. Zoopark Vyškov, tam děti mají dneska vstup zdarma. Akce platí taky pro předškoláky. V Hodoníně v Zoo nabízejí dneska dětem vstup zdarma za vysvědčení. A v Chomutovském zooparku o víkendu za 1 korunu školáci mohou získat vstup za symbolickou cenu a zoo připravila i doprovodný program. A propo, když jsme u těch zoologických zahrad, ono se občas vyrojí hlavně teda na sociálních sítích stížnosti, že ta zvířata v zoo trpí, konkrétně třeba lední medvědy. A my jsme dohledali, jak to s těmi ledními medvědy je.
2: Ano, já jsem viděla takové roztomlé video, kde konkrétně v zoo Praha ty lední medvědi se válí v ledu, tak jsem si o tom pak hledala víc a mě docela zaujalo, že lední medvědi jsou na ty tropická vedra docela i zvyklí, protože i v divoké přírodě, třeba v Kanadě nebo v Rusku, běžně můžou zažívat letní teploty i přes 20 nebo 30 stupňů. To pak právě vyhledávají nějaká místa, kde se můžou schladit a v zoo jim toto také dopřávají. Mají tam ledové kostky, mlžení a bazény a zároveň se chystá zbruslová expozice, která medvědům zajistí ještě ten lepší maximální komfort.
0: Takže nebojte, i lední medvědi to přežijí. Ano, úplně se v tom asi nerochní, teda rochní se v té vodě, ale v tom vedru asi ne, ale jsou na to zvyklí. Teď už Madonna a Holiday na Blaníku 8 hodin a 10 minut.

0: Holiday a Madonna, to Holiday dneska začíná. A i dneska tady máme šťastnou hodinku se speciálním výběrem písniček a vašimi dobrými zprávami. Čekáme na ně na 6318 a na oplátku posíláme informace o počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Léto je tady v plné síle, čeká nás dnes opravdu horký den, ještě o něco teplejší, než byl ten včerejší. 32 až 37 stupňů v maximech, na severovýchodě bude místy okolo 31, na horách pak okolo 27, jinak dnes bude jasno, bude svítit sluníčko po celý den a bude foukat slabý vítr.
0: No a o víkendu bude taky teplo, protože tam nás v neděli čeká až 40 stupňů nad nulou, ale po víkendu dorazí ochlazení. Teď už Pijánovka a Tři sestry na Blaníku ve 8:45.

0: písnička, která také dýchá létem a prázdninami, a Toto Cutugno Italiano na Blaníku. Pro žáky základních škol a pro studenty středních škol dneska začínají prázdniny. Vysokoškolákům, kteří uzavřeli semestr, už většinou ty prázdniny začaly, ale třeba studenti brněnského VUT měli poslední dny hodně napilno. Dokončili totiž družici s názvem Kostka, která už čeká ve startovacím modulu rakety Falcon 9 a do vesmíru by měla odstartovat už během července, a jde o vůbec první českou družici, kterou kompletně navrhli a postavili pouze studenti. Ta družice je velká asi 10 cm, vypadá jako kostka, jmenuje se Kostka, váží zhruba 1 kilo a na projektu začali pracovat v roce 2023 a postupně se do něj zapojilo více než 80 studentů různých oborů. Takže mládí vpřed, klobouk dolů, dobrá práce a za pár minut už vaše dobré zprávy, ale předtím tady budou ještě krátké zprávy. Vy jste s Blaníkem. Rádio Blaník.
1: Víkend s Petrou Janou.
2: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
1: Nové album Petry Janu. Světla reflektorů.
2: Po celý víkend si navíc budeme hrát Petřiny nejhezčí písničky.
1: Tak laďte Blaník.
2: A užijte si víkend s Petrou Janou.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
5: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
9: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
10: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
11: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
12: Jdeme!
11: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
14: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.
6: Za volantem.
7: Hromadná dopravní nehoda 3 osobních aut nám komplikuje provoz na Prýdecko-Místecku, stala se mezi Žabení a Svědnovem. Na dálnici D46 ve směru na Olomouc, pak pozor na 32. kilometru. Tady v pravém jízdním pruhu překáží porouchané osobní auto. A na příjezdu do Starého Města od Nedakonic v okrese Uherské Hradiště vás zdrží policie a záchranáři, kteří vyšetřují srážku nákladního auta s chodcem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, na řadě už jsou krátké zprávy.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
9: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Zákaz prodeje kratomu přes internet je motivován účinnější kontrolou. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by se tak jeho uživateli neměli stávat děti a mladiství. V Česku padají už několikátým dnem teplotní rekordy. Včera je zaznamenala víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice. Nejvíc bylo 37,5 stupně, v neděli může být až 40. Kandidátku STAN v Karlových Varech povede současná městská zastupitelka Žaneta Salátová. Zastupitelský mandát bude v podzimních komunálních volbách obhajovat i Oldřich Vastl. Rakovník vypsal tender na vybavení modernizované části zimního stadionu, konkrétně zázemí, ubytovny a šaten. Sportovcům začnou znovu sloužit letos v září. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
6: Šťastná hodinka
10: na Rádiu Blaník.
11: Šťastná hodinka je tady, dobré zprávy, ty nám posílejte na 600 318 118. Za chvíli nás čeká další dobronáladovka. Já jsem teď našel jedno docela zajímavé výročí. Přesně před 52 lety, v roce 1974, 26. června, byl poprvé použit čárový kód pro nákup v supermarketu a došlo k tomu v americkém Ohio a byl na balíčku žvíkaček. No, pěkně děkujeme, od té doby se s tím potýkáme každý den. Teď už Erasure a Always a za minutu bude půl deváté.
6: České rádio.

0: Rejžera Always na Blaníku. Před námi další horký den a když je venku přes 30, tak většina z nás automaticky sáhne po ledové vodě. Jenomže odborníci říkají, že to není vždycky ta nejlepší volba, protože v horku tělo ztrácí nejenom vodu, ale i minerály. A překvapivě dobře jsem teď našel. Podle některých studií vychází i mléko, které díky obsahu bílkovin a minerálu udrží tekutiny v těle déle. Takže pokud vám mléko nedělá špatně, jakože spoustě lidí, ano, tak sáhněte místo vody po mléce.
1: Blanický dobrometr.
0: A pokud vám navíc mléko ještě chutná, tak to berte jako dobrou zprávu a tím se oslým můstkem dostávám k dobrým zprávám našich posluchačů. Tak, co už nám dneska dorazilo?
2: Napsala nám Irena. Dobrý den, mě potěšilo, když mě vyhledali dva spolužáci ze základní školy. Bylo to obrovské překvapení, neviděli jsme se 50 let, ale zároveň jsme spolu vyrůstali v jedné vesnici.
0: 50 let a potkali se, teda poznali se?
2: No, asi oni vyhledali vyloženě.
0: Jo, oni vyhledali.
2: Takže ano.
0: Takže ano.
2: Potom nám napsala Lenka, dobrý den, dnešní dobrá zpráva pro mě je, že můžeme odejít z práce o 2 hodiny dřív.
0: Výborně.
2: A přidám ještě Irenu od Konopiště, dobrý den, mě udělalo radost to, že moje dcera zdárně zakončila studia a od včerejšího dne si může ke jménu připojit zkratku MGR.
0: Gratulujeme, gratulujeme. A co vaše dobré zprávy, co vám udělalo v poslední době radost? Hoďte to do SMSky, pošlete nám to a třeba vás odměníme balíčkem z našeho e-shopu. K tomu dojde už za pár minut. Teď ale Mandraže a Šrouby a Matice. Dobré ráno.

0: Michal Davida, disco příběh na Blaníku, no byl to taky pěkný disco příběh, ale tahle disco koule už se dotočila, pro náš tým už fotbalový šampionát skončil, ale samotné mistrovství světa ještě zdaleka ne, naopak přituhuje a ta vyřazovací část bude hodně zajímavá.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: A více pro nás má Monika Holubová.
2: Hezké ráno, jak Petr říkal, mistrovství světa pokračuje už bez Čechů. Ti po včerejší prohře s Mexikem zabalili kufry a zamíří zpátky domů. Po neúspěchu reprezentace a nepostoupení dál už konec v nároďáku překvapivě oznámil 30-letý útočník Patrik Schick. Podle něj nejde o impulzivní rozhodnutí, tento krok prý zvažoval už dlouho. Poznamenal, že český fotbal má navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Nejlepší střelec současného národního mužstva si připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek. Na probíhajícím šampionátu v Americe a při prohře 0-3 s Mexikem v závěrečném duelu skupiny nečekaně nenastoupil ani v základní sestavě. Bývalý fotbalový reprezentant Karel Poborský poznamenal, že českému fotbalu ujíždí vlak a musí začít dole u mládeže a trenérů. Ale pojďme zpátky do dějiště šampionátu. Ten už letos překonal 32 let starý rekord v návštěvnosti, přestože ještě zbývá odehrát 48 zápasů. Dosud ho držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 1994 hostily sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívili 3 miliony a 605 tisíc diváků. A ještě přidám aktuální výsledky. Nizozemci přejeli Tunisko 3-1, Švédům stačil k postupu i jeden bod za remízu 1-1 s Japonskem a Ekvádor se zajistil pokračování na turnaj otočením duelu s Německem na 2-1. Turci se rozloučili se šampionátem 3-2 nad Spojenými státy a bezbrankovou remízou skončil zápas mezi Austrálií a Paraguají. Tolik fotbalový speciál, další to bude před půl druhou.
0: Díky Moni.
1: Mistrovství světa ve
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.

0: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
0: Romantika,
1: sportáky,
0: zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
2: Firma na zážitky
0: CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Hudson Cold a Katy Perry na Blaníku a jdeme odměňovat.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva a Adéla Zahradníčková. Je tam Hanka z Písku?
3: Ano, dobrý den.
0: Dobrý.
3: Ano, já mám tál hlivu, že to je bezlepší.
0: Hanko, máte na nás chvilinku?
3: Ano, určitě.
0: Výborně, vy jste nám posílala SMSku, že jo?
3: Ano.
0: Tak já poprosím Adélku, aby nám ji přečetla.
4: Největší radost mi udělali kamarádky, které mi neskutečně pomáhají v mé nejsložitější životní situaci. Jsem ve 44 letech v plném invalidním důchodu, rozvádím se a oni jsou tu pro mě, dávají mi sílu, energii a díky nim nepřežívám, ale žiju.
0: Tak my vám chceme taky dávat sílu a energii, Hanko, a proto jsme tuhle zprávu vyhodnotili jako tu, kterou dneska odměníme, takže vám posíláme balíček z našeho e-shopu.
3: A nikdy nic nevyhrát, děkuju moc, je strašnou radost.
0: Je, tak to jsme rádi. Jak je v Písku dneska po ránu?
3: To je strašně horko, a tady mám v bytě 30 stupňů. A...
0: Je, no tak to vás lituju, tak to vás opravdu lituju. Tak posíláme, třeba vás to aspoň trošku ochladí, jo.
3: Je, děkuju vám moc, vy jste zlatý.
0: Hanko, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně, naslyšenou.
3: Děkuju.
0: Tak další dobrá zpráva, odměněná, většinou se říká třeba vás to zahřeje, ale v tomhle počasí asi všichni spíš čekáme na to ochlazení. Karel Gott a Beatles na Blaníku právě teď v 8.50.

0: Karel Gott a Beatles na konci dnešního dobrého rána a jaké písničky vás čekají v tajemném roce, který odstartujeme už za pár minut? No písničky z tajemného roku. Tehdy jste poprvé mohli slyšet třeba tuhle. A taky tuhle v podání Zuzany Norisové. A skupina Krištof měla Lolitu. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Krásné páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes na obloze minimum mraků a odpoledne také pěkné vedro. Naměříme od 30 do 34 stupňů. Tolik informace o počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
2: Hromadná dopravní nehoda 3 osobních aut nám brzdí a komplikuje provoz na Frýdecko-Místecku, a to mezi Žabení a Svidnovem. Jezdí se jen jedním pruhem, počítejte tu se silným provozem a s kolonou a se zdržením. Na dálnici D46 na 32. kilometru ve směru na Olomouc překáží porouchané osobní auto v pravém jízdním pruhu. I tady nárazově počítejte s kolonou. A zdržíte se také na příjezdu do Starého Města od Nedakonic. Došetřuje se tu nehoda nákladňáku, který srazil chodce. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a slovo má Monika, jsou tu další zprávy.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
8: Dětem odstartovali dvouměsíční prázdniny. Stát zavádí povinnou registraci psů. Pražská zoo láká na speciálního obyvatele zahrady.
0: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Dneškem končí další školní rok. 1,5 milionu žáků a studentů se převzalo vysvědčení a ode dneška jim začínají dvouměsíční letní prázdniny. My se teď podíváme do Hradce Králové před základní mateřskou školu Josefa Gučára, kde teď naše reportérka Ivana Balkovská.
9: Hezké dopoledne. Děti už si převzali vysvědčení a na dvoře i před školou je vidět dobrá nálada a těšení na 2 měsíce volna. Místo zkoušení a domácích úkolů se teď mluví hlavně o plánech na léto, táborech, dovolených a výletech. Dozvěděla jsem se, že za vysvědčení prý můžou děti rovnou do vody už dnes. Městské lázně totiž odmění školáky do 10 let vstupem zdarma. Zájemci ukážou své známky u pokladny. Z Hradce Králové Ivana Balkovská.
8: Konec školního roku je ve znamení supertropických dní. Některé školy proto kvůli horku končily výuku o pár dní dřív a dětem ve čtvrtek a v pátek dali ředitelské volno. Horko vyvrcholí v neděli, kdy může být až 40 stupňů Celsia. Příští týden se výrazně ochladí. Psi budou muset být uvedeni v centrální evidenci. Údaje do ní budou zapisovat od 1. července veterináři, nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitele psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému, aby nedošlo k jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let. Zoo v Pražské Troji má nového lachtana jihoafrického. Jedná se o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Mládě samečka se narodilo samici Daisy 5. června. Jeho otcem je vnuk Gastona Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v německém Rostoku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
0: Na Rádiu Blaník.
10: Tak to začíná poslední hledání tajemného roku v tomto týdnu. 800 109 109, některé věci se nemění, jako třeba telefonní číslo do našeho studia, na které můžete zavolat a zkusit si tipnout tajemný rok, a nebo to napsat do SMSky a poslat na 603 118 118, i tohle číslo je stejné. Tajemný rok právě začíná.

0: příjemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118. Jej.

0: Ozzy Osbourne a Dreamer na Blaníku v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Před chvílí, holky, asi senzační obě písničky z roku, ve kterém jste je mohli slyšet poprvé, a z roku, který dneska typujeme. A první typy jsou tady, tak si dáme SMSky.
3: Napsala nám třeba Lucka z městečka Trnavky. Ahoj Blaničku, myslím si, že je to rok 2001 a chtěla bych pozdravit holky z práce, Irču, Monču, Lídu a Zdeničku, ať v tom teple vydrží, myslím na ně.
0: Držte, holky, držte.
3: Potom přidám tip od Miluše, ta taky typuje rok 2001. Napsala, to byl rok, kdy jsem měla smích i pláč, první se narodila vnučka a poté mi zemřel bratr.
0: Děkujeme.
3: A přidám ještě jeden tip na rok 2001 a ten nám poslala Markéta z Rakovníku.
0: Děkujeme, Markéto z Rakovníku, a já pro vás mám na oplátku první slovní nápovědu. 8. února tajemného roku se v kinech objevil český film, který režíroval Filip Brench a který byl plný písničkových hitů z 60. let.
4: Večírek, jo.
5: A dneska?
6: Všechno je zadarmo. Kaviár, šampaňský. Možná, že by nám půjčili Volhu.
4: Přiveď ty svoje kamarády, znám jedny hrozně opuštěný holky.
7: Před kostel, veci.
8: Ty myslíš na hřích, dcero, viď? A to tě trápí, že?
4: My možná zhřešíme, ale musíme si dávat velkýho majzla, aby jsme nepočali.
9: No tak, to nám, myslím, stačí. Můžete jít.
0: No a v tom filmu, o kterém je řeč, si zahráli Zuzana Norisová, Jan Révaj, taky Tomáš Hanák tam byl a Jaromír Nosek a Jiřina Bohdalová a tak dále a tak dále. A ten film se jmenuje Rebelové. Kdy jste viděli Rebely poprvé? Nebylo to náhodou v tajemném roce? Zavolejte nám to na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118.

0: Tak co, nepomohla vám náhodou tahle písnička odhalit tajemný rok?
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: No tak si pojďme poslechnout, jaké roky typujete, nebo jaký rok typujete. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: A zdravím, dobrý den, tady je Fanda Česká Třebová.
0: My vás taky zdravíme, Fando, jaký rok typujete?
2: Já typuju dneska roku 2001,
0: aha,
2: podle písniček a podle filmu, a to jsem byl 2 roky před penzí, už jsem se těšil.
0: Tak moc děkuju a přejeme krásný den do České Třebové, naslyšenou.
2: Já vám taky ahoj, naslyšenou.
0: Tak Adel, pojďme na SMSky.
3: Já přidám další čárku k roku 2001, to nám tady typuje Ivana z Vysočiny a napsala, bylo mi krásných 30 let a přeju vám všem krásné léto.
0: Děkujeme.
3: Přidám další tip na rok 2001, podle Rebelů to tady typuje Mirka z Činkova a napsala, pro mě to byl běžný pracovní rok a pro děti školní.
0: Díky.
3: A pak tady máme tip na rok 2002 a ten nám tady poslala Ivona z Prahy.
0: Tak 2002 zapisuju. Připomínám, že Rebelové měli v tajemném roce premiéru. Ti Rebelové Filipa Renče, stalo se tak 8. února, to je ta první slovní nápověda. Připravena už je další hudební a vy volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118. Hledáme tajemný rok. Jsem...

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Krištofa Lolita na Blaníku v tajemném roce.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na rádiu Blaník.
0: Jeden z velkých prvních hitů skupiny Krištof. A Rebelové, to byl film plný hitů z 60. let, ale premiéru měl v tajemném roce. To byla první slovní nápověda a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tajemný rok je 2001.
0: A s kým mluvím?
3: S Jakubem Caforkem.
0: A co jsi dělal v roce 2001? Ty jsi asi nebyl na světě ještě, viď?
3: Ještě jsem nebyl na světě.
0: A kdo ti poradil?
3: Maminka.
0: Maminka, taky pozdravuj. Děkuju, měj se krásně. Ahoj.
3: Naschledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Já přidám Davida z Poličky podle filmové ukázky a písniček, by to měl být rok 2001, pro mě to byl běžný rok po svatbě.
0: Děkujeme.
4: Přidám Mirku z Čenkova, ta taky typuje rok 2001 a stejný rok tady typuje Ajka z Prostějova podle skupiny Holky a napsala, v tom roce se mi narodil druhý syn, takže to bylo krásné období.
0: Díky, díky. No, dneska začíná to období, kdy začínají do tajemného roku volat i děti, takže klidně se také chopte telefonu 800 109 109, sem zavolejte 603 118 118, sem můžete napsat SMSku, takže hádá celá rodina, typujeme tajemný rok a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na rádiu Blaník.
5: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karviná.munipolis.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
13: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
14: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
15: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
16: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
17: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mirá.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na Hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa,
17: Harley,
18: Tomáš Klus,
17: Single X.
18: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
17: Tohle není jen festival,
18: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
19: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Raining Man a Jerry Halliwell a další připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jednou z připomínek byla taky, nebo byl taky film Rebelové, který se objevil v kinech v únoru tajemného roku a který režíroval Filip Renč, ve kterém si zahrála třeba Zuzana Norisová nebo Jan Revaj a Tomáš Hanák tam byl a tak dále a tak dále. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Tady Milan z Kolína, dobrý den. Myslím, že je to rok 2001.
0: A proč si to myslíte?
3: Nějak se to vybavuje s tím Kristofem, ale hlavně, co mám vzpomínku, tak v té době jsme s mým týmem získali vlastně medaily na mistrovství světa v Jižní Africe, takže to mi to tak trochu evokuje.
0: S jakým týmem? V jakém sportu?
3: Děláme sport, který se jmenuje korfbal a tehdy jsme získali z kategorii do 23 let vlastně první bronzovou medaili a poprvé jsme porazili Tajvan, který v té době byl velice, velice silný.
0: No výborně, výborně, já vím, že je to trošku pozdě, ale i tak vám gratuluju.
3: No, už je to pousatý, ale ta vzpomínka na to je příjemná.
0: No jasně, a medaile zůstane navždycky. Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Taky děkuju, hezký den, nasled.
0: Navíc bronz chladí a i po čtvrtstoletí chladí stejně, což se dneska může hodit. Povídej, jaké máme SMSky?
4: Napsala nám třeba Iveta z Pivína, podle hudebních ukázek typu rok 2001, to mi bylo 17 a byla jsem v druhém ročníku v učení na kuchařku.
0: Děkujeme.
4: Potom nám napsal Luboš od Třebíče, ten přidává čárku ke stejnému roku a napsal, to byly krásný časy.
0: Luboši, díky moc.
4: A pak tady máme tip na rok 2000 a ten nám tady typuje Karol z Brna.
0: Děkujeme, Karle. No a já mám pro vás připravenou další nápovědu. Já možná pustím jenom ten zvuk. Dobře, tak podle tohohle se to úplně poznat nedá. Tak já zkusím tohle.
5: Sihvonen. Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech. Moravec. David Moravec. Gól! Kýtej zlatý hetriku! Jsme po třetí za sebou mistry světa!
0: Jak jsem říkal, k tomu už se nedá nic víc dodat. Maximálně telefonní čísla 800 109 109. Volejte 600 318 118. Pište. Zlatý hetrik a tajemný rok. A taky Marika Gombitová, Mekyš Birka. Nespalme to krásné v nás.

0: Just Like a Pill a Pink v Tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: V Tajemném roce, ve kterém už zazněly taky dvě slovní nápovědy. Jedna se týkala filmu Rebelové, který měl premiéru, a ta druhá se týkala Zlatého hattricku. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Kristina z Ostravy a já tipuju taky 2001. Měli jsme zrovna oslavu mojí tety 80. a omladina se na sílu vypařila, že mají disky do kina, pak se sice vrátili jako nadšení, takže si myslím, že to 2001 bude.
0: A v tom kině byli na Rebelech?
3: Na Rebelech, právě jo. Rebeli, no, oni už měli disky, jako, tak se jako vypařila asi pět mladiny a pak jako se vrátili a byli nadšení strašně, jako, tak podle toho typu 2001.
0: Super vzpomínka, moc vám za ní děkuju. No, nashledanou. Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Lukáš z Jablonce nad Nisou, ten nám napsal tip na rok 2001. V Tajemném roce mi bylo 5 let a koukal jsem na hokej.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám Aničku, ta typuje stejný rok. Šla jsem na první rande do kina na film Rebelové a s manželem jsme dodnes.
0: Děkujeme.
4: A potom nám napsala ještě Jana, ta přidává čárku ke stejnému roku a napsala k tomu vzpomínku, to jsem byla v druhém ročníku střední školy.
0: Děkujeme. No a poslední nápověda, tady možná taky pustím jenom zvuk a schválně jsem ji nechal úplně naposled, protože myslím si, že po ní to bude úplně jasné.
5: Jako řízená zcela narazil před 9:00 ranní místního času do jedné z více než 400 metrových věží Světového obchodního centra dopravní letoun. 110-patrová budova začala okamžitě hořet. Dvojče zasaženého mrakodrapu se stalo terčem teroristického útoku jen několik minut poté, když na ní namířil další dopravní letoun.
0: Tohle se stalo 11. září Tajemného roku a to byla poslední nápověda.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: XXL výprodej v online shop.cz.
11: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. A

0: do 30. června. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Kabáti a Bára a poslední hudební připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle už jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, já volám na Tajemný rok.
0: Povídejte.
3: Je to rok 2001.
0: A podle čeho tak soudíte?
3: Zlatý hat-trick.
0: Zlatý hat-trick. Co jste dělal vy v roce 2001?
3: Ještě jsem nebyla živ.
0: kolik vám je, můžu se zeptat?
3: 24.
0: 24, já jsem si říkal, jestli jste školou povinný, ale to už taky ne, že jo?
3: Ne, to už taky ne.
0: Tak jo, krásné léto, krásný den, mějte se, naslyšenou.
3: Jo, mějte se, naschle.
0: A pojďme na poslední SMSky.
4: Napsala nám třeba Edita, ta typuje rok 2011. Stejný rok tady typuje Olga z Chomutova. No a tip k takovému tomu nejběžnějšímu čárku, k tomu nejběžnějšímu typu, čili k roku 2001 nám poslal ještě David od Jičína, který se v tomto roce ženil a napsal, no a útok na dvojčata jsem sledoval v přímém přenosu.
0: Tak to byla ano, vzpomínka na poslední nápovědu. Taky jsme si připomněli Zlatý hat-trick a taky jsme si připomněli film Rebelové. A pokud jste typovali rok
1: 2001,
0: tak to byl ten jediný správný.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My se pro tuto chvíli loučíme. V půl páté se na vás těšíme v Domažlicích na dalším letním koncertu Rádia Blaník. A teď ještě jedna hudební připomínka tajemného roku, roku 2001. Eňa a Wild Child. A za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem.

0: Eňa na vlnách Rádia Blaník. My vám hrajeme hezky česky a budeme v tom pokračovat. Zaspívá nám Karel Zich. Tak je Helenka Vondráčková. Opět a Radeček a Eli, i tak to za to stojí. Hezky česky vám hrajeme na vlnách Rádia Blaník. Už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
2: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Konec týdne přináší slunečné a mimořádně teplé počasí. Na Moravě a ve Slezsku je už teď 25 stupňů. Odpoledne se teploty postupně vyšplhají až na 34. Tolik o počasí, pojďme na cesty.
3: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Za volantem.
2: Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku máme hlášenou vážnou dopravní nehodu autobusu. Počítejte tu s komplikacemi a zdržíte se i na příjezdu do Uherského Brodu, kde na kruhovém objezdu směrem od Starého Hrozenkova zasahují hasiči a policie u požáru nákladňáku. Kolony se tvoří z obou směrů. Na Zlínsku pak s kolonou počítejte na příjezdu do Freštáku ve směru od Jablunky. Tady zasahují záchranáři a policie u vážné dopravní nehody osobního auta s motorkářem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Šťastnou cestu a teď se zprávami je tu Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Školy se chystají na odklon od známek na vysvědčení. Meteorologové varují před supertropickým víkendem. Od Slaného do Prahy pokračuje omezení v dopravě. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Počet základních škol přecházejících na slovní hodnocení v Česku roste. Většina ho ale podle neziskové organizace Eduin stále nevyužívá. Podle ní by podpora učitelů v tom, jak slovní hodnocení používat, měla být vyšší. Od září 2027 totiž nebude možné hodnotit na vysvědčení žáky prvních tříd známkami. O rok později se pravidlo rozšíří i na druhé ročníky. Ode dneška do neděle budou v Česku vrcholit tropická vedra. Nejvíc stupňů naměříme v neděli, kdy meteorologové poprvé v historii předpovídají u nás 40 stupňů. Současné horké počasí dává zabrat nejen lidem, ale také rostlinám. Země vyprahlá, což je nejvíc vidět hlavně na trávníku, a víc říká ochránce přírody Vilém Jurek.
6: Když dojde při tak vysokých teplotách k seči a je odebraná poměrně velké množství biomasy, trávníky nám sežloutnou a víceméně svůj život přechází do podzemních orgánů a čekají na dobu, kdy zaprší a kdy se ochladí.
5: Ohrožení je také řada živočichů, kterým nedostatek vody a přehrátá krajina stěžují hledání potravy i úkrytů. Voda je někde ve stínu umístit alespoň misku s vodou. Od neděle do 10. srpna čeká řidiče omezení na příjezdu od Slaného do Prahy. Důvodem je pokračující přestavba mimo úrovně křižovatky Aviatická u ruzyňského letiště. Dosavadní režim, kdy byly zachovány dva pruhy každým směrem, silničáři upraví na režim 2+1, přičemž jeden jízdní pruh bude směrem do Prahy. Opatření bude tedy platit do 10. srpna. V Nejtku na Karlovarsku pokračuje rekonstrukce budovy základní školy. Nachází se na náměstí Karla IV. A dokončení oprav za víc než 45 milionů je v plánu na podzim. Začátkem dalšího školního roku proto budou nejmladší žáci stále v provizoriu v budově 2. stupně. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Děkujeme, Moni, moc.
1: Pepa Černý.
4: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za minutku a půl už bude 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také dorazí kolegyně Samira se svým úžasným pořadem Proč se říká, co se říká. No a podíváme se taky do Domažlic, protože tam to dneska vypukne. A tohle je Karel Zich. Měla na očích brýle. Přátelé, je sice vedro, ale už je pátek. Tak si ho užijte. S Blaníkem.

0: Ačková, léto je léto a už jsou i prázdniny.
1: Proč se říká, co se říká? Na rádiu Blaník.
0: Tak, a je tady naše Samča. Přátelé, pokud dneska pojedete vozem, tak já vám přeju, ať nezažijete žádnou silniční kontrolu, ať nemusíte používat některá slovíčka. Samčo, povídej.
2: Strážci zákona snad prominou, ale dnes se podíváme na přezdívky pro policisty. Zkuste si to nebrat osobně. V Rakousku mají třeba šmouly a u nás benga, chlupatý, švestky nebo fízly. S těma chlupatýma se to má tak, že v Rakousku-Uhersku nosili příslušníci přelby, které byly vyrobeny z králičí srsti. V angličtině existuje podobný výraz pro, řekněme, chmíří, a to fás. A později to také začali využívat právě pro poldy. Benga, ty pochází z romštiny, v překladu je to čert nebo ďábel, podobně jako ve španělštině. Výrazem také označují oboje, jak čerta i policistu. Švestky tu máme už od 50. let minulého století a souvisí to s barvou uniform, což známe z filmu. Švestkově modré pak nahradila pastelově modrá, pak olivově zelená a od roku 1993 jsme se opět vrátili k modré. Na závěr si dáme ještě ty fízly. V německém nářečí máme slovo fissel, znamená to penis. Později se tím začali označovat i ti, kteří jsou nesympatičtí a dál to asi netřeba rozebírat.
0: Já si taky myslím, Samčí, moc krát děkujeme a zdravíme všechny příslušníky a příslušnice, děkujeme za službu.
1: Samira na Blaníku. Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Obzvlášť teda v tomhle vedru, to nezávidím nikomu, kdo má uniformu. Opět a Radeček a Eli i takto za to stojí. Být policistou nebo policistkou asi. Krásné dopoledne, je 10.12 a už je pátek, začínají prázdniny. Posloucháte Blaník.

0: Mám na teba chuť.
1: To byl Tým a Mám na teba chuť na Vlnách Blaníku. Přátelé, mám pro vás úplně novou zprávu, která teď přišla z Mirákula. Jak dobře víte, tak zítra je v Mirákulu den s Rádiem Blaník. A oni to přesunuli ne na jiný den, ale na jiné místo. Sice v Mirákulu, ale do takového lesíka, takže tam bude zítra stín. Sice má být až 40 stupňů, ale budete krásně ve stínu. A navíc je tam vodní svět, takže tam můžete se osvěžit a vykoupat a namočit si hlavu a tak. A bude tam studená limonáda. A bohatý program. Zítra den s Rádiem Blaník v Mirákulu prostě platí a navíc bude ve stínu krásně u vody v lesíku. Doporučuju. No a dneska do Mažlice, to víte. Za chvilku Šalom, Robin Gibb a taky Slza na Blaníku.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
7: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
8: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
9: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
10: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
11: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
10: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
12: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
13: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
14: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
15: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
17: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
16: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
17: Když repráky, tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.
0: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
19: Jdeme!
18: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

0: Hodili by se paravany dneska v Domažlicích. Slza tam ale bude.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Druhý letní koncert Rádia Blaník vypukne právě dnes v Domažlicích od 16:30 na náměstí Míru. A nejenom, že tam bude Slza, bude tam i blanická kapela. Slunce nám teda dneska svítí, to vám řeknu, ale tam bude krásně. Navíc na náměstí je prý kašna, tak se můžete trošku schladit, myslím, to jako každý pochopí. Vojta Nedvěd zaspívá taky.

0: Letos pro vás navíc máme speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak si pro ní dojděte dneska do Domažlic na náměstí Míru. Začínáme v 17:30, moderuje to Péťa Slíva, už vyrazil, jo, počítá s kolonami, takže už je na cestě. No a bude to paráda, navíc vstupné je zdarma, jako vždycky na našich letních koncertech. Tak si to dneska užijte v Domažlicích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Petr Spálený anebo Bryan Adams na Blaníku.

0: hlavné, tři české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
11: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
12: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
11: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
10: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
11: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
10: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
11: www.zamek-konopiště.cz.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké

0: slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
1: České rádio.

0: Kanadský fenomén Bryan Adams, Everything I Do na vltách Rádia Blaník. Hlavně vám ale hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění, takže zaspívá třeba Tomáš Klus v následující hodině.
1: Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý?
0: Zaspívá i Kateřina Marie Tichá.
2: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna.
0: I Michal Hrůza s Lenkou Dusilovou. Doufám, že se máte taky krásně s Blaníkem. Hezky česky vám hrajeme a budeme pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude 11 dopoledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
8: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Letní slevy právě odstartovaly!
10: Zažij léto naplno!
9: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio
11: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes odpoledne slunečno a také pěkné vedro. Naměříme od 30 do 34 stupňů. Tolik informace o počasí a teď se ještě podíváme, jak to na konci školního roku vypadá na silnicích.
12: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
4: Za volantem.
11: V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku na nábřeží Dukelských hrdinů se vyšetřuje srážka dvou osobních aut. Počítejte nárazově s kolonou a se zdržením. Další komplikace jsou teď před prázdninami na Přerovsku, a to před Soběchleby směrem od Dolních Netčic, kde zasahují záchranáři, hasiči a policie u vážné dopravní nehody osobáku, který skončil mimo vozovku a naboural do stromu. A na Zlínsku se zdržíte v koloně na příjezdu do Freštáku směrem od Jablunky. Tady zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s motorkářem a jezdí se kyvadlově. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď zprávy s Monikou.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Dočasná ochrana pro Ukrajince neskončí. Horko ruší některé kulturní akce. Za útok na vánočních trzích v Německu padl trest. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Dočasná ochrana pro Ukrajince v Evropské unii má být prodloužena o další rok, tedy do 4. března 2028. Nicméně, jak uvedla Evropská komise, bude to s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Mělo by to odrážet potřebu Ukrajiny bránit se. Tropická vedra trápí Česko. Největší horko bude o víkendu, kdy v neděli může být až 40 stupňů. Připravují se na to záchranáři i hasiči, kteří očekávají víc výjezdu ke kolapsům i k požárům. Pořadatelé ale pak také ruší některé venkovní akce. Zrušeny jsou třeba dostihy v Karlových Varech. Řešením je přidání vodních prvků, pítek, mlžných bran anebo slunečníků. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět víc než 5,5 kilometru dlouhý obchvat města Plasy na severu Plzeňska. Jeho součástí bude půlkilometrový most, který se stane nejvyšším silničním mostem u nás. Víc k financování říká za plzeňské ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol.
16: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unií z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz, není tady žádná dotace.
15: Most za 571 milionů začalo stavět ŘSD jako samostatnou zakázku přesně před rokem. Soud v Německu uložil doživotní trest muže za útok na vánoční trh v Magdeburku. Jde o saúdsko-arabského lékaře, který předloni v prosinci usmrtil při zběsilé jízdě 6 lidí a přes 300 dalších zranil. Soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou. Doživotí znemožňuje propustit vězně po 15 letech vězení. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
0: Děkuju moc, Moni.
4: Pepa Černý
14: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, za minutku a kousek už bude 11, my si dál budeme hrát, hlavně hezky česky. Také dorazí kolega Petr Slíva, který našel další zlaté české ručičky. Tak teď je poznáme i my. Mám pro vás taky pozvánku na takové klání dřevorubců a do vysílání se nám ozve taky náš dopravní expert Honza Riedl. Tohle všechno vás čeká. A co bylo dál, si možná říkáte, jenom vítr. Aha, Jelen a Jana Kiršner, hezké dopoledne s Blaníkem.

0: odstřelí.
1: Tomáš Klus, pánu bohu do oken. A teď jsou před námi zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Dneska to bude zajímavé, tak pozorně poslouchejte.
2: Jsme Blaník.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Mirkou Palackou. Dobrý den, Mirko.
5: Dobrý den, zdravím všichni posluchače Rádia Blaník.
4: A já vím, že za vámi je takový příběh dvou kamarádek, které přišly s vizí revoluční myšlenky a vlastní českou značkou, řekněme, dámských hygienických potřeb. Říkám to dobře?
5: Ano, to říkáte dobře.
4: Je to pro mě poměrně obtížné téma. Nicméně se zeptám, co vás k tomu přimělo? Bylo toho málo na trhu?
5: Málo, možná ani ne, ale spíš osobní zkušenost, protože spoustu těchto výrobků na českém i možná evropském trhu mají vlastně stejnou vizi jako my. Možná přinést tu čistou hygienu ženám, ale často to nemůžou úplně zcela doložit. Ta naše osobní zkušenost byla vleklých různých gynekologických problémů a potíží a chtěli jsme vlastně najít něco pro sebe. Mm-hmm. A pak nás napadlo, co kdybychom to přinesli vlastně pro všechny ženy a všem ženám bychom mohli pomoct takto.
4: A v čem byl problém? Ve složení těch výrobků?
5: Ano, ano. Spoustu těchto hygienických potřeb vlastně obsahují chlor, bělí se chlorem, obsahují plasty, superabsorbanty a to vše je extrémně zatěžující pro slivnice.
4: A co jste udělali vy teda?
5: My jsme vyvinuli si svoji značku Amapure, která je výhradně z certifikované bioorganické bavlny a na tom si vlastně zakládáme, že už jak říkal můj děda, buď to dělají pořádně, nebo to radši nedělají vůbec. Takže jsme se vrátili ke kořenům a možná to, co ženy dělali kdysi hodně dávno a používali tu čistou bavlnu, tak jsme se k tomu vrátili.
4: Takže předpokládám, že už na to nejste jenom vy dvě kamarádky, které stály na začátku té vize.
5: Ne, možná je to paradox, ale máme dva skvělé kolegy muže, kteří nám s tím pomáhají a vlastně ty balíčky, které když nám jdou, tak balí muž.
4: A to je dobré vědět, to možná bude dobré, když to budou dámy vědět. Jak se k vašim výrobkům mohou posluchačky dostat?
5: No, protože chceme být autentičtí a chceme tím, že nám i přesto, že vlastně organická péče a biopéče obecně je drahá záležitost a my jsme to chtěli udělat co nejnižší cenu, aby si to dovolili i ty mámy, i ty ženy, všechny. Takže máme svůj e-shop a pouze na našem e-shopu www.amavita.cz si ženy mohou zakoupit tyto výrobky.
4: Ještě se zeptám, kde tohle to všechno vzniká?
5: Ve Valašském Meziříčí.
4: Tak vás tam všichni zdravím. Děláte určitě chvályhodnou činnost. Pokračujte v ní, ať se vám daří. Zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
5: Děkuji vám.
3: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
1: Péťo, moc krát děkujeme. A teď moje oblíbená. Petr Naď sám s nohami na stole. Je takové vedro a tak moc se blíží poledne, že bych radši teď ven nevycházel. Je to lepší s těmi nohami na stole. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Tina Turner, the best, ta nejlepší, nebo ten nejlepší. My se zítra dozvíme, kdo bude ten nejlepší dřevorubec s motorovou pilou. Míříme totiž do Frenštátu pod Radhoštěm. Tamní amfiteátr na Horečkách v sobotu, tedy zítra, znovu ožije soutěžním kláním nejlepších českých sportovních dřevorubců. Koná se mistrovství světa, mistrovství České republiky. Steel Timber Sports, přátelé. Tak pokud chcete vidět ty nejlepší výkony s motorovou pilou, tak zítra hurá do Frenštátu. A opakuji, je to mistrovství České republiky. Steel Timber Sports. Držíme palce všem s těmi pilami. Bude teda vedro, no ale co se dá dělat. Za chvilku extra band, taky Kateřina Marie Tichá nebo Smokey Needles and Pins na Blaníku.
1: 100 000 korun na ruku.
2: Za měsíc.
1: Za týden.
2: Nebo za den.
1: To by bral asi každý.
2: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
1: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
1: S Blaníkem a Centropolem. Centropolem.
3: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Rychlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
9: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindle X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival.
12: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
15: Na co?
14: Na naši fotovoltaiku.
15: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
14: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
15: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
14: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
15: A kdo se o to postará?
14: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
15: Tak to máme jasno.
16: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Smokey a mýdlový princ. Je v originále Needles and Pins. Přátelé, všichni to vidíte, zažíváte, Česko svírají tuhá vedra. Zítra prý může padnout dokonce absolutní rekord, 40,5 stupně Celsia. A dnes je dopravně možná nejexponovanější den v roce. S radou pro řidiče je tady náš dopravní expert Honza Riedl.
1: Pokud se vám teď ve vedrech zastaví auto na dálnici, píchnete gumu, dojde benzín nebo baterka, udělá se vám špatně, prostě najednou stojíte v odstavném a lítá kolem vás provoz, vezměte si vestu, utečte za svodidla a volejte asistenci ředitelství silnic a dálnic. Pomůžeme vám. Vezeme nářadní, světelnou šipku, sorbenty, ale i vodu pro vaše děti. 800 280 281. Jan Riedl, ředitelství silnic a dálnic.
0: Honzo, moc krát děkujeme. A vám všem za volantem přeju šťastnou cestu a pevné nervy. My se vrátíme k písničkám. Za chvilku Aneta Langerová, první česká superstar a Hříšná těla křídla motýlí. Posloucháte Blaník.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
4: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
5: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
4: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
6: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
4: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
6: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
4: www.zamek-konopiště.cz
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
15: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
18: CZ.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
22: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
23: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
24: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
25: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Zlá

0: A doufám, že se taky dobře máte a krásně. Michal Hrůza, Lenka Dusilová, píseň kovbojská. A my si budeme dál hrát pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka a s ní třeba BSP a vzdálenka. Lucie Bílá zaspívá tu svou.
1: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
0: Jednu obyčejnou holku jsem teď potkal na chodbě, jmenuje se Ivalecká, má mísu jahod, všem je rozdává a jásá. Pořád řve juchu, juchu, už je pátek a těší se na vás. Lucie nám zahraje Šťastnýho chlapa v následující hodině. Česká hodinka před námi, počasí, doprava, zprávy taky a za 7 minut a kousíček už bude pravé poledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: A jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
5: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
6: Jdeme!
5: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
2: Ve vlaku či autobusu,
7: v čekárně u lékaře,
2: anebo na procházce v lese.
7: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
7: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí.
8: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší odpolední teploty se zítra budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni Celsia. Na horách to bude okolo 28 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
9: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
2: Blaník za volantem.
8: Na Frýdeckom Místecku ve Pstruží se srazila dvě osobní auta, dejte tam pozor. Na Karvinsku v Havířově na hlavní třídě za kruhovým objezdem bourala také dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na dálnici D55 na 0. kilometru ve směru na Přerov dejte pozor na porouchané auto. A na Přerovsku na výjezdu z Troubek na Vlkoš se srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte tam také s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
11: Prezident rozhodl o termínu komunálních voleb. Vedra řeší taky energetici. MHD spouští prázdninový provoz. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se podle očekávání uskuteční 9. a 10. října, a to s prvním kolem senátních voleb. Termín stanovil prezident Petr Pavel a rozhodnutí hrad poslal ke spolupodpisu premiérovi Babišovi. Volby ještě musí vyjít ve sbírce zákonů a pak začnou oficiální kampaně. Současná vlna veder elektrické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizací sice zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu zhruba o 1 až 2%, ale zatížení je oproti zimě, kdy domácnosti ve velkém topí, podle energetiků výrazně nižší. Stanovené maximální ceny paliv čerpací stanice dodržují. Stropy Česko uplatňuje od dubna a za tu dobu finanční úřad provedl více než 3000 kontrol. Překročení stropů odhalil ve 23 případech. Za porušení regulace hrozí pumpařům vysoké pokuty. Pražská integrovaná doprava zítra spouští prázdninový provoz. Intervaly u metra, tramvají i autobusů se budou prodlužovat. Do těchto jízdních řádů navíc zasáhnou i četné výluky. Jaké to jsou, upřesňuje mluvčí Filip Drápal.
6: Například na začátku července bude vyloučen provoz metra C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. U tramvají je potřeba počítat s výlukou trati do Radlic, na kterou pak naváže třeba uzavřený úsek přes Národní třídu, a naopak během července se zprovozní tramvajová trať kolem Pražského hradu.
11: Od soboty se na několika místech změní trvalé jízdní řády. Týká se to hlavně autobusových linek. Tolik zprávy, na řadě jsou české písničky s Pepou.
0: Je to tak, děkujeme, Eliško.
2: Pepa Černý
7: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přesně za 2 minutky už je to tady, přátelé. Já už jsem vám prozradil, že Ivalecká dneska obědvá jahody, to si myslím, že je úplně ideální v tomto počasí, tak ať už máte cokoliv dobrou chuť, ale chce to něco lehčího, ale víte. No, české písničky jsou před námi a to je na pouze, protože je to česká hodinka a budeme si povídat a budeme taky sem tam někomu přát, no uvidíte sami. Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, to je jedna z těch nejoblíbenějších. Tak krásné poledne s Blaníkem.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den pod ní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sám?

0: Standa Hložek a Petr Kotwald, Sen můj a Lízin na vlnách Blaníku. A my se teď podíváme na náš web radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A kolega Daniel Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem s agenturistem Mark. Tentokrát o českém národním nápoji. A došlo také na předpověď, o jaké pivo bude v Česku do budoucna největší zájem.
1: Z hlediska té síly či stupňovitosti piva bude ta mladší nebo dorůstající generace stále více tíhnout k těm, řekněme, lehčím typům piva a poměrně dobře má vykročeno i to pivo nealkoholické, které časem právě tou vhodnou alternativou pro více a více konzumentů.
0: No, celé povídání si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz anebo se podívat na YouTube, protože my to natáčíme i na video a je to vždycky strašně zajímavé povídání. Tak se podívejte. A teď je tady písnička pro psa, který naučil lidi žít. Pro Gampa, protože to nevzdám. Krásné poledne, vlastně už odpoledne, s Blaníkem.

0: Lucie a šťastný chlap na vlnách Blaníku. Lucie ta slavila loni 40. výročí a já znám kapelu, která slaví dokonce 45. výročí. Jak děkuji se andělů. Zpívá tam Štěpán Kojan a ta parta se jmenuje Kex. A ty 45. oslaví zítra v té Výhni na Konopišti. Tam, kde my slavíme taky ty své narozeniny. Nejenom, že tam bude Kex, bude tam taky Michal Šindelář. Dorazí i Argema. A zahraje tam taky Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Potřeba se teď zvednout, protože lístky na zítřejší Kex na Konopišti jsou v předprodeji levnější a ten předprodej stále trvá. Přátelé, jestli chcete vyrazit zítra na Kex, kde určitě bude postaráno o to, aby tam byla nějaký ten stín a aby tam byl dostatek vody a tak dále, čímž zdravíme do Benešova na Konopiště i Kexáky, tak se běžte podívat na web, na internet a já myslím, že lístky ještě seženete a zítra si to užijete. No a dneska si užijete Domažlice a náš koncert. Za chvilku Lucka Vondráčková, Michal Prokopa Framus 5, já miluju. A Lucka Bílá, Obyčejná holka a hned potom přijde Obyčejná holka Iva Lecká. Posloucháte Blaník.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš! Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto!
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
6: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
7: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
8: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: papír, papírnické potřeby, Praktik papír, pracovní pomůcky, Praktik papír, příjemné prostředí, Praktik papír, pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktik papír CZ.
1: Klikni! Co frčí tohle léto?
2: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
1: Ideální na prázdniny!
2: Doma, venku, na dovče!
1: Beru!
2: Když hry, tak Mironet!
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Máte doma solární elektrárnu?
5: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
5: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
7: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
5: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
5: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
8: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Ty nejoblíbenější, které znáte.
5: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
6: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
5: Ráno od 5 do 6.
6: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
5: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Není to snadné, už mi to říkala Iva, že být žena prostě, že to není jen tak.
1: Není to jednoduché,
0: ano. A už je to tady, přátelé, nejenom Iva Lecká, ale hlavně den velkého juchu, i když teda je vedro, to Iva špatně snáší. Ivuško, prosím tě, teď jsem četl nejnovější data, takový průzkum, a ukázalo se, že lidé čím dál tím méně jezdí na výlety do velkých metropolí, třeba do Říma, nebo do Varšavy, nebo do Berlína, do Vídně a tak, a spíše lítají k moři. Dá se to pochopit podle tebe?
1: No to, samozřejmě, že se to dá pochopit, že jo, protože v tom vnitrozemí je hrozný horko. Já si třeba vzpomínám, to jsem poprvé málem umřela, když já jezdím ráda do Itálie, do Milána, to je takové město, které já miluju a tam jezdím s kamarádkama, letos se tam opět chystám na podzim. No a tehdy tam bylo opravdu jako 45, možná si jako troufám říct i víc ve stínu. Jo?
0: No.
1: A my jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat na ten jejich obrovský hřbitov. Jo, to je nádhera, jo, to musíte vidět. Ale nejhorší bylo, že mě už bylo zlé, jako jo. A teď oni, jako jsme tam přijeli, že jo, k tomu hřbitovu a teď tam všude ten beton a teď ty sochy a tohle. Já jsem tam stála a už jsem jako cítila, jak opouští ta duše to tělo, rozumíš, jak už se jako odpojuju. A teď se ozvalo od té mojí kamarádky. Tady si stoupni k té bráně, tady budeš mít hezkou fotku. A teď já jsem myslela, že jako umřu. Já říkám, já nechci fotku, já umřu. A ona mi říká, no ale tak to je fajn, tady to máme blízko. Jakože mě tam nechá někde zakopat, jo. Tak na to nezapomenu fakt do smrti.
0: Já jako. Myslím, že řekla ještě, já je té výhra, já tady mám ještě takovou malou lopatičku, takže zrovna.
1: Já bych se nedivila, ona měla velkou tašku, ta tam měla všechno sem v té kabelce.
0: Přátelé, takže zkrátka létá se více k moři, což v tomto počasí se pochopit samozřejmě dá. No a potom jsem chtěl vytáhnout ještě jedno téma, a to velmi stručně. Pamatuješ si na Lachtana Gastona?
1: No jo.
0: No, tak si představ, že ta jeho linie pokračuje, protože v pražské zoo se narodil jeho pravnuk.
1: Ježiš, to je hezký. To je hezký. No vidíš, tak no. I dobré zprávy přicházejí v dnešní době.
0: Mladším lidem připomínám, že v roce 2002 byly povodně a Gaston tehdy plul až skoro do Hamburku, že jo, nebo Ústí nad Labem a ještě dál a nějak to nezvládnul, protože mu došly síly a prostě to s ním špatně dopadlo, ale je to do dneška pojem. Když se řekne Gaston, ano, tak všichni vědí a teďka je teda na světě jeho pravnuk. Ivuško, měj se krásně, přežij zítřek, hlavně jo. 40 a půl stupně.
1: No to já budu zavřená doma, jako to vůbec jako to.
0: A já to samé přeju i vám všem ostatním přátelé, mějte se krásně, uslyšíme se, doufejme všichni ve zdraví v pondělí. Naschledanou, ahoj, čau čau a juchu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky,

0: nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

Tak to byly Olympici a Slzy tvý mámy. Poslední písnička v hodině českých písniček. Za chviličku ale odstartujeme odpolední vysílání Odpoledne na Blaníku a tam další české písničky máme tam třeba Anuka.

0: a dáme si i Miraj a chci tančit. Já chci tančit zimu vylátem. Se sama divím, kde se ve mně bere ta energie v tom dnešním vedru, ale opět mám tu vyklimatizováno, Pepa se o to postaral, takže já jsem spokojená. Tak doufám, že i u vás je příjemně, že nejste někde v nějakém příšerném vedru a že to prostě spolu zvládneme. Odpoledne startuje už za chviličku, za 7 minut máme 13 hodin, za chvíli počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají vysoko, mezi 33 až 36 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 28 stupňů. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
2: Na Zlínsku na výjezdu z Valašských Klobouků směrem na Brumov Bylnici v Brumovské ulici došlo ke srážce skútru s multikárou. Dejte tam pozor. Ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží u křižovatky se Zálesnou bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje, buďte opatrní. A na Frýdeckom Místecku v Struží se srazila dvě osobní auta. Dejte pozor i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: V horku bychom měli myslet i na správné jídlo. Meteorologové varují před požáry. Soud rozhoduje o vazbě pro primátora Karviné. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V extrémních teplotách spotřebovává naše tělo obrovské množství energie na ochlazování. Nemůžeme ho tedy zatěžovat těžkým jídlem. Tělo bude bez vitality a budeme velmi unavení. Jídlo v létě by nám mělo spíše ulevit, jak říká výživový poradce Jakub Košata.
10: Saďte na lehké těstovinové nebo kuskusové saláty se spoustou čerstvé zeleniny. Vynikající jsou potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, melouny nebo bobulovité ovoce. Pokud je o bílkoviny, volte ty nejstravitelnější, například ryby, krůtí nebo kuřecí maso, tofu nebo zakysané mléčné výrobky. Například vychlazený kefír vás v horku okamžitě osvěží.
9: A pokud se chystáte někam na výlet nebo na dovolenou, měli byste mít ke svačině oříšky, sušené ovoce, celozrnné krekry anebo kvalitní sušené maso. Kvůli teplému a suchému počasí hrozí častější požáry. Meteorologové proto aktualizovali výstrahu. Varování platí na většině území Čech, v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Kvůli riziku požárů platí zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese i v Národním parku Podyjí a nebo v Českém Švýcarsku. V terénu je kvůli tomu i více strážců. Okresní soud v Ostravě rozhoduje o vazbě pro karvinského primátora Jana Wolfa. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství už včera navrhlo vazbu. Podle něj hrozí, že by Wolf ovlivňoval svědky nebo mařil vyšetřování. Loňský blackout byl souběh technických a provozních událostí. Mezinárodní experti tak potvrdili analýzu společnosti ČEPS, jak český provozovatel dneska informoval. Masivní výpadek elektřiny z loňského 4. července trval několik hodin a postihl asi milion odběratelů. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
1: Iva Lipská
8: na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, kamarádi, žijete? Já každou chvíli čekám, že moje duše opustí tělo, to vedro, no, přátelé, to je strašný. Ale i když jsem na pokraji života, jo, tak mám stále dostatek sil zvolat sláva, že jsme se dokodrcali na konec pracovního týdne. Tak jdeme na to.
11: Volejte sláva!
4: doma a 3 dny se radujte.
0: No, tak uvidíme, uvidíme. A protože je pátek, tak nabízím také zážitek od Allegrie. A tentokrát to bude prohlídka zámku Zbyroch s gastronomickým zážitkem. No a tyhle 3 písničky musíte chytit v našem playlistu. Já myslím, že je to jasné. Tak úvod máme už za sebou a teď vzhůru do pátečního odpoledne na Blaníku. Je tu Karel Gott.

0: cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tak to byla Anna K. na malou chvíli a nám začaly prázdniny, ale ty utečou jako voda a pak už nastane doma vinobraní. Ostatně třeba v Mikulově už se na to pálavské vinobraní naplno připravují. Já mám teď na telefonu jeho mluvčího Dominika Ryšánka. Dominiku, já vás moc zdravím, dobrý den a řekněte mi, u vás jde vedle hudby hlavně o víno, tak co čeká návštěvníky kromě degustací?
2: Krásný dobrý den vám i všem posluchačům Rádia Blaník. Děkuji za tuto otázku, je to tak, mnoho návštěvníků si nás spojuje samozřejmě s vínem, což je samozřejmě důležitou součástí našeho programu na pálavském vinobraní, ale rozhodně to není ten jediný atribut. Máme zde totiž hned několik hudebních scén, jednu novou přímo v lokalitě amfiteátru, kde tedy letos vzniknou hned dvě scény. Dále tady máme bohatý historický program a nově také řemeslnou uličku. Bude tady vystoupení šermířů, program pro děti, ochutnávky regionálních specialit a spousta dalších zážitků. Takže i člověk, který víno třeba nepije, tak si u nás bez problému užije celý víkend.
1: Dominiku, moc děkujeme a já ještě dodám, že vstupenky na pálavské vinobraní jsou až do úterý 30. června levnější. Potom půjde cena nahoru, tak pokud se tam chystáte, teď je ideální čas na nákup. Tak zdravíme do Mikulova a teď už zase zpátky k písničkám. Je tu Slza.

0: Vysílání a zanedbaný sex na Blaníku. 13 hodin a 22 minut je přesný čas. Tak přátelé, jdeme za fotbalem, je tu Eliška. Co já? Aha.
1: Fandíme naši. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Na světovém šampionátu už padl rekordní počet gólů. Zatím jde o 177 branek a turnaj zdaleka nekončí. Na posledním mistrovství v Kataru to bylo 172 gólů. Maximum dneska padlo už v 59. utkání. Rekord překonal americký fotbalista Trusty úvodní trefou v závěrečném zápase skupiny D proti Turecku. O senzaci se postaral i Ekvádor. Včera porazil 2-1 Německo a po 20 letech se dostal do vyřazovací fáze šampionátu. Trenér Ekvádoru vyzval fanoušky, ať výhru pořádně oslaví, a to posvětil i prezident, který na dnešek vyhlásil celonárodní volno. Smutno je naopak v Česku, po vypadnutí nároďáku totiž přišlo překvapení. Útočník Patrik Šik oznámil, že končí reprezentační kariéru. Podle něj nejde o impulzivní rozhodnutí, krok prý zvažoval dlouho. Jeho bilance v národním týmu je 56 odehraných zápasů a 26 gólů. Turnaj ale pokračuje dál, dneska v 9 večer jsou na programu další dvě utkání. Norsko vyzve Francii a Senegal čeká duel s Irákem. Tolik z fotbalového speciálu, další uslyšíte zítra.
1: Fandíme naši. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní 6-místná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Ratimovské. Cerva. No jistě.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
8: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménichů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
10: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách ostravsko-karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyzeleznicnispolek.cz.
11: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
12: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
13: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
14: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
15: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
14: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
15: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
14: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
15: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
14: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
15: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
16: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
17: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
18: Co to je?
17: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
18: Ideální na léto s kámošema.
17: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
18: Tak to beru.
17: Když hry, tak Mironet.
19: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
20: Jdeme!
19: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
21: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: O, tak to bylo pohlazení po duši. Miluju a Vojta na dvě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No a s Vojtou Nedvědem se můžete dneska potkat v Domažlicích a možná, že miluju, tam zazní taky. Vojta tam bude a bude tam taky Olga Lounová, skupina Slza a taky naše blanická kapela, prostě spousta krásných písniček na našem dalším letním koncertu Rádia Blaník. Vstupné se neplatí, začínáme odpoledne, to znamená v 4:30, tak já myslím, že to už nebude takové šílené horko a postupně ta teplota bude malinko klesat, takže to bude ideální. Sejdeme se na náměstí Míru, už je tam náš tým, už jsou tam kolegové, už se to tam všechno chystá, tak doufám, že dorazíte ve velkém počtu a že si s námi tenhle letní koncert užijete. Bude tam i kolega Petr Slíva, kterému zavoláme krátce po 16. hodině přímo na místo, spojíme se s ním a budeme se ptát, jak to tam vypadá. A pozor, letos pro vás máme speciální dárek a to je důležité, když v Domažlicích na koncertu budete, abyste si řekli o naši zbrusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože ta vám už brzy může přinést spoustu peněz jednomu z vás, dokonce rovných 100 000 korun na ruku. A já nelžu, já říkám vždycky pravdu. Mně můžete věřit. Takže až budete na koncertu, chtějte naši samolepku, ale hlavně ten koncert si užijte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
11: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní

0: kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: Posloucháte Blaník, tohle byla Enigma, 14. hodina je před námi, tak za chviličku budeme pokračovat. Samozřejmě dál další písničky, tady mám Michala Davida. A Děti ráje, taky Helena Vondráčková a Dlouhá noc. A před námi i Petra Koláře, V nebi snad ti prominou. A protože je pátek, tak nás také čekají 3 vteřiny ke štěstí. Pořád ještě nepadly 3 výherní písničky, tak poslouchejte, třeba budou v příští hodině. Tím samozřejmě nic neprozrazuju, že jo, to je jasná věc. Teď nás ale čeká předpověď počasí, mrkneme na dopravu a také tu budou další zprávy. Za 6 minut 14 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
2: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou jasná nebo skoro jasná. Přes den může být i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 33 až 36 stupňů. Na horách to bude kolem 28. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
3: MPO Matrace. Česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na Kroměřížsku u Kotojet ve směru na Trávník vyšetřuje policie srážku osobního auta s motorkářem. S opatrností tam ale projedete. Na dálnici D1 na 223. kilometru směrem od Brna na Vyškov došlo také k nehodě. Provoz je tam částečně omezený. Počítejte se zdržením, kolona má přes 2 kilometry. A na Zlínsku na výjezdu z Valašských Klobouků směrem na Brumov Belnici v Brumovské ulici došlo ke srážce skútru s multikárou. Dejte tam také pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Prezidenta čeká jednání s ministrem kultury. Horko ruší i kulturní akce. Koupaliště v Turnově láká na noční koupačku. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Petr Pavel na Hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Jednat budou o veřejnoprávních médiích, avizovaném zákonu o audiovizi anebo situaci v kultuře. Schůzka je na programu příští úterý. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje mluvčí Kristýna Posekaná.
6: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat a to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciálnímu taky šíření požárů v přírodním prostředí.
5: A já doplním, že lidé by rozhodně měli dodržovat pitný režim a pohybovat se ve stínu. Extrémně vysoké teploty se o víkendu vyhoupnou až ke 40 stupňům a řada pořadatelů proto ruší plánované akce nebo dává náhradní termín. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Kristýna Ševčíková.
7: Krásné odpoledne, právě kvůli horku se o víkendu neuskuteční například letecký den na letišti v Břeclavi, který proběhne v náhradním termínu. Nebudou ani chrtí dostihy v Lednici, vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku nebo největší zábava na Moravě, která měla být na výstavišti Kroměříž. Přesuneme se také na jih Čech, kde zrušili české dráhy jízdy parních vlaků, třeboňští rybáři odvolali oslavy Světového dne rybářství a ve Strakonicích odložili koncert Marie Rotrové. Někteří pořadatelé nejrůznějších akcí po republice řeší vysoké teploty přidáním různých vodních prvků, pítek nebo mlžných bran. Z Prahy Kristýna Ševčíková.
5: Než tedy někam vyrazíte, raději si zkontrolujte, zda se akce opravdu koná. A protože vedro je i večer, tak koupaliště v Maš- Maškově zahradě v Turnově nabízí noční koupání. A v červnu to bude poprvé v novodobé historii. Otevřeno bude kvůli horkému počasí dneska a zítra večer, a to od 8:45 až do 10:30 v noci. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
4: na rádiu Blaník.
0: Ano, pořád jsem tady, přátelé, pořád žiju, je to neuvěřitelné, protože mám pocit, že všichni umřeme, to prostě není možný, když slyším ty teploty, ale zatím se držím, mám tuhý kořínek. Ty se nesměj. Přátelé, je pátek, je den velkého juchu, začaly nám prázdniny a já tady mám nabídku, která se neodmítá. Prohlídku zámku Zbiroch s gastronomickým zážitkem, a to vyhraje někdo z vás. Teď bych za normálních okolností pustila ukázky 3 písniček, ale já to neudělám, protože rozumíte, to je práce navíc a já se potím. Takže já vám teď jenom řeknu, že nám ty 3 písničky právě teď startují, takže kdo bude po 3. písničce na lince první, tedy na lince 800 109 109. Ho, ho, tak vyhrává, tak jdeme na to, tam trda.

0: máme teď všichni a nikdo z nás nejde spát, protože je vedro a ono se spát nedá. Tak tohle byla Helena Vondráčková na Blaníku, no a byla to třetí v uvozovkách výherní píseň.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
0: No a linka už mi tady bliká 800-109-109, tak já vezmu hned prvního, kdo je na lince, prostě jdu na to. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Vlaďka z Prahy.
0: Dobrý den, Vlaďko, a vy jste v autě, že jo?
3: Ne, na zahradě.
0: Jo, vy jste na zahradě, já jsem slyšela cvakání, jako když dáváte, víte co, blinker doprava nebo doleva. Vy jste na zahradě. Vy se máte. A máte tam nějakou vodu, jakože bazén nebo sprchu?
3: Mám bazén, no, ale zatím se nekoupu, zatím pracuju.
0: No vy jste teda pracovitá v tomhle vedru. Víte, jak to dělají Italové? Ty nepracují v tomhle vedru. Ty mají siestu.
3: Tak já až to dopracuju, tak se půjdu vymáchat.
0: Jasně, jasně. Ne, to je nejlepší. U vody prostě nejlepší trávit tohle parné počasí. Každopádně, vy jste vyhrála, já vám gratuluju.
3: Děkuju.
0: Vyrazíte na zámek Zbiroch a tam vás čeká gastronomický zážitek, takže si dáte něco dobrého do bříška. V bříšku bude jako v pokojíčku.
3: No, děkuju moc.
0: Tak jo, tak přežijte víkend. Užívejte. Mějte se báječně. Děkuji taky. Vydržte ještě na lince, díky.
3: Ano,
0: no paráda, tak vidíte, no tak na zahradě je to nejlepší, když máte tu možnost, a když ne, no tak prostě najít nějaký zdroj vody, kam sebou prostě prásknete a kde si budete užívat a to počasí nějak zvládnete. Tolik tedy k dnešní výhře s Allegrií a další zase za týden.
2: Tři vteřiny k zážitku
1: na Rádiu Blaník.
0: A teď už k vám posílám Abu, Mamma Mia. Máme 10 minut po 14. hodině.

0: Dámy a pánové, tohle byl Francesco Napoli. Ciao, ciao, bambina. Trocha Itálie, že? No tak když už máme takové horko, tak proč ne? Musím tedy říct, že mi tu chybí moře. Opravdu, v tuto chvíli bych si to tak představovala, že se válím na pláži a to sluníčko pálí, ale vlastně mi to vůbec nevadí. No, nedá se nic dělat. Žijeme tam, kde žijeme a prostě tak to je. Mimochodem, během letních veder většina lidí sáhne po sklenici vody. Je to správně, ale ne vždycky to stačí. Podle odborníků udrží hydrataci déle než voda a teď si sedněte, obyčejné mléko. A podobnou výhodu mohou mít i rostlinné alternativy mléka, jak jsem se dočetla. Odborníci doporučují pro optimální každodenní hydrataci prostě mléko, potraviny s vysokým obsahem vody a nápoje, jako je třeba kokosová voda, pokud máte možnost si někde dát, a nebo bylinné čajíčky. Tak, to byla taková malá dobrá rada a za chviličku nás čeká dobrá zpráva s Kristýnkou Ševčíkou.
1: Mistrovství světa ve fotbale na
2: buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
5: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
8: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
9: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
10: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
11: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan
14: Jan Landa,
15: Harley,
14: Tomáš Klus,
15: Single X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
15: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
18: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
19: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
20: Ostrava, Vítkovice a Opava.
21: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
22: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
23: Jdeme!
22: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
24: České rádio.

0: Kolář na Blaníku v nebi snad ti prominou. No a protože máme 8 minut po půl třetí, čeká nás dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou je tu Kristýnka Ševčíková. Vítej a povídej.
2: Ahoj Ivčo a krásný pátek všem posluchačům. V dnešní dobré zprávě se podíváme do zoologických zahrad. Extrémní teploty dávají zabrat také zvířatům a proto je důležité je správně ochlazovat. Jak to dělají například v Olomoucké zoo, nám prozradí tamní mluvčí Iveta Gronská.
3: To ochlazování probíhá několika způsoby. Jednak mají napuštěné nejrůznější bazénky, jednak třeba sobě mají možnost se vysprchovat. U medvědů baribalů tak je chladíme takovými zamraženými koulemi, které připravujeme tak, že nasypeme do kýble množství ovoce, které jim velmi, velmi chutná, zalejeme ho vodou, zmrazíme a jim vznikne v podstatě takový velikánský kopací míč, který nejprve využívají ke hře, potom ho narušují drápy a samozřejmě tady při tom všem se ochlazují.
2: A zamíříme také do zoologické zahrady v Táboře, kde nám proces ochlazování zvířat přiblíží její ředitel Evžen Korec.
4: Šelmy dostávají zmrzliny, aby mohly se alespoň částečně ochladit. Ty zmrzliny jsou udělané tak, že zamrazíme to, co oni sami jedí do ledu a potom jim dáváme ledové příště. Kopytníci mají realizovaná rokniště, to znamená napouštíme vodu tak, aby naše vietnamská getingenská prasata a i prasata divoká se mohla v té bahně válet, což je prostě potom hodně ochlazuje. A poušky rosíme.
2: O zvířata je tedy dobře postaráno a ani vy nezapomeňte v těchto vedrech mít pokrývku hlavy a dodržovat pitný režim.
0: Ne, zalíst někam. Schovat se. Schovejte se, to je totiž to nejlepší a vylíst až na večer, kdy už to teplo není tak příšerný a dát si něco dobrého k pití. Tak děkujeme za dnešní dobrou zprávu.
2: Taky děkuji.
0: Jsem ráda, že o zvířátka je postaráno a my to snad taky přežijeme. Měj se krásně, hezký víkend a příští týden se těším. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
1: Víkend s Petrou Janou.
5: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
1: Nové album Petry Janu. Světla reflektorů.
5: Po celý víkend si navíc budeme hrát Petřiny nejhezčí písničky.
1: Tak laďte Blaník.
5: A užijte si víkend s Petrou Janou.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Tohle léto bude jiné. Zábavné a naučné.
11: Zámek Konopiště si pro vás...

0: Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
10: Na televizi Seznam pro vás máme pravidelnou páteční dávku humoru. Tentokrát se o ně postará Jean Reno v roli hraběte, se kterým se dnes podíváme až do 12. století. Francouzská komedie Návštěvníci, cesta do Ameriky začíná dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: To byla Pink na Blaníku a 15. hodina je před námi. Tak co, jak jste na tom? Tak v pohodě všechno, jo. Mně sem docela dost píšete, že si užíváte právě teď u bazénu, že už máte volno, že jste si vzali dovolenou, protože dětem začínají prázdniny. No tak vy, co to takhle máte vymazlené, tak samozřejmě vy si užíváte, že jo. Ty, co jsou v práci, tam to není už taková sranda. Tak doufám, že máte klimatizované místnosti a že to zvládáte, to horko. Jak to vypadá s počasím na následující dny, to se dozvíme za chviličku. Potom nás ale čekají další písničky, třeba Kabáti. Taky Eva Farná.
1: Mám buky jako skřín, co napad, když k tomu...
0: Ale těch písniček bude mnohem víc. I Dalibor Janda tu bude. Vchází bez vyzvání. Tak, 15. hodina za 6 minut. Počasí, doprava a zprávy už za chviličku.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
4: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty by měly došplhat mezi 33 až 36 stupňů. Na horách to bude okolo 28. Buďte na sebe opatrní. Tolik počasí. Za chvíli už je na řadě dopravní servis.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
4: Na Karvinsku v Českém Těšíně v Ostravské ulici poblíž křižovatky s Hornickou komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě počítejte se zdržením v obou směrech. A na výjezdu z Mohelnice směrem na Šumperk došlo také k dopravní nehodě. Počítejte se zdržením. Kolona má téměř 2 kilometry. A na Kroměřížsku u Kotojet ve směru na Trávník vyšetřuje policie srážku osobního auta s motorkářem. S opatrností tam ale projedete. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Primátor Karviné do vazby nepůjde. Nemocnice kvůli horku zákroky neodkládají. Dneska je Mezinárodní den boje proti drogám.
12: Rádio Blaník.
11: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Soud propustil karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zástupce pro něj žádal vazbu. Obával se, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla a Wolf tak bude stíhán na svobodě. Obviněn je v korupční fotbalové aféře. Vinu odmítá. Horko řeší taky v nemocnicích. V současných tropech dbají na pitný režim pacientů i lékařů a prostory se snaží více klimatizovat. Třeba špitály na Jižní Moravě ale zároveň jedou podle plánu a zákroky v souvislosti s vysokými teplotami neodkládají. Vedro způsobuje problémy i silničářům. Ve vysokých teplotách totiž asfalt nebo beton chladnou mnohem déle. Pokládky povrchů se tak přesouvají do ranních nebo večerních hodin. Ředitelství silnic a dálnic zároveň posiluje pitný režim a prodlužují se taky přestávky. Dneska si připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, říká preventistka při příbramské policie Monika Šindlová.
13: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkosti. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
11: Důsledky užívání drog se netýkají jen závislých. Dopadají taky na zdravotnictví, policii, soudy nebo sociální služby. Tolik zprávy a teď už pokračuje zase Iva.
3: Iva Lecká
10: na Rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 15 hodin, no a my za chviličku vyrazíme na cestu. Pravda, nepotřebujeme batoh, nepotřebujeme boty, nikam se nebudeme přemysťovat. Všechno nám totiž zprostředkuje Mirek Táborský. Vydáme se ještě jednou na zámek Pátek nad Ohří v pořadu Na cestách. Teď ale kabáti a hned v závěru a hned za nimi prostě hned poté zaspívá Dalibor Janda. Takže asi tak.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Gates na Blaníku 9 minut po 15. hodině. Celý tento týden navštěvujeme v pořadu Na cestách málo známé zámečky a včera jsme se byli podívat na zámek Pátek nad Ohří a dnes se tam ještě jednou s Mirkem Táborským podíváme.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval k řece Ohři, na jejímž břehu se kousek od Peruce probouzí k životu zámek jménem Pátek, podle obce, ve které stojí. Zámecká budova stojí na čtvercovém půdorysu, nad středem čelní strany vystupuje nástavba s výškou a hodinami. Největší prostor v prvním patře zaujímá kostel s dřevěným obložením a s obrazy a sochami světců, který je spojený sákristií s kaplí se dvěma barokními oltáři. Způsob hospodaření po roce 1945 se podepsal na samotných stavbách i na inventáři, z něhož se nedochovalo téměř nic, přestože byl areál chráněn už od roku 1958 jako kulturní památka. Zachovaly se jen kaple a sakristie, do kterých byly po léta zazděné vchody a vydržel i kostel užívaný k bohoslužbám. Dnešní duší zámku a jeho obětavým zachráncem je nadšený kastelán Petr Rasken Chaloupka, který je jako jediný zaměstnanec současně ochotným a znalým průvodcem. Inventář, nábytek a další vybavení pro zámek získává nejrůznějšími způsoby, od nákupů přes dary až po zápůjčky od ochotných lidí i muzeí a dalších institucí. Na zvelebování se podílejí také dobrovolníci, které kastelán dokáže motivovat k brigádám. Zvláštností je vstupné, které se nevybírá před vstupem, ale až po prohlídce a činí 30 korun. Ale zajímavostí Pátku není jen zámek, se vsí jsou spojena i jména několik osobností, například dvou cestovatelů Benedikta Rézla, zahradníka, botanika a sběratele exotických rostlin a Emila Holuba, lékaře, kartografa a etnografa. Oba prožili v Pátku část života a mají ve vsi pamětní desky. No a místními rodáky jsou malíř Václav Březina a konstruktér prvního řetězového mostu na evropském kontinentu Bedřich Šnirch. No a návštěvu zámku Pátek můžete spojit s výstupem na nedalekou rozhlednu Stradonka nebo s procházkou nedalekou Perucí. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Posloucháte Rádio Blaník. V Česku se o víkendu teploměry vyšplhají opravdu k extrémním hodnotám. Podle meteorologů může padnout i dosavadní teplotní rekord 40,4 z roku 2012 ze středočeských Dobřichovic. Tehdy se tak stalo 20. srpna, tak vidíte, jo, až vlastně téměř na konci prázdnin. Na mnoha místech v Česku se teploměry obávané 40 přiblíží, někde se očekává překročení. Když se dívám na tu mapu Česka, tak v podstatě se nedá říct, kde konkrétně to bude, protože přes tu červenou barvu mám pocit, že nebude nikde chladněji. Podle mapy to vypadá, že vedru neutečeme, ale dobrou zprávou je, že vedra mají v příštím týdnu polevit. Tak to o víkendu přežijte, zase bude líp.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
6: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v Třinci u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karviná.munipolis.cz.
8: Vážení cestující, mimo řádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
10: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
11: Ještě tady, Broučku, vidíš?
12: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
13: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
11: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
14: Jdeme!
11: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
15: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
16: Na co?
15: Na naši fotovoltaiku.
16: To je pravda? Přitom pracuje každý den?
15: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
16: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
15: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
16: A kdo se o to postará?
15: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
16: Tak to máme jasno.
17: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
18: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
19: Pohodové České rádio.

0: Úžasná Petra Janů a Říkej mi. No a pokud Petru Janů máte rádi její písničky.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak rozhodně poslouchejte tento víkend Rádio Blaník, protože vás opravdu čekají písničky Petry Janů v našem playlistu a také povídání s Petrou Janů v průběhu celého víkendu 27. a 28. června. Petra Janů vydala nové album Světla reflektorů. No a my vám tohle album nadělíme. Takové malé Vánoce v tom velkém vedru, že? Takže poslouchejte, mějte u sebe telefon připravený, protože ho budete potřebovat, no a třeba se na vás usměje štěstí. Takže tento víkend s Petrou Janů na Blaníku.
2: Víkend s Petrou Janů
1: na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, já jsem přežila dnešní vysílání a teď ještě přežít ten šílený víkend. No, mějte se báječně, za chvilku Martin Ledinský, ten tu bude s vámi, už byl zkontrolovat teplotu ve studiu, myslím si, že byl celkem spokojený, tak to jsem ráda, takže bude tady s vámi. My se uslyšíme o víkendu v Dobrých radách do zahrady, no a v pondělí, jestli tedy dá ten nahoře, tak se uslyšíme zase ve 13 hodin. Mějte se bájo!
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Třikrát týdně vyráží

0: Všechno přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Zveme vás na vodní hrad Lipí v centru České Lípy, kde se historie potkává s kulturou a uměním.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšlu.

0: Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Donna Summer na Blaníku, za chvíli tu bude 16. hodina a teď už vás zdraví a pěkný pátek přeje Martin Ledinský. Za chvíli další zprávy a v příští hodině Lenka Filipová.
1: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dát.
0: Taky písnička Slunce dál svítí, která vznikla ke čtvrtstoletí Blaníku.
2: Slunce dál nám svítí nad krajinou.
0: A těšte se i na Karla Gotta. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 16 hodin.
3: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou jasná nebo skoro jasná. Během dne může být i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají vysoko, mezi 33 až 36 stupňů. Na horách to bude kolem 28. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
5: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Na obchvatu Opavy ve směru na Ostravu na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Zdržíte se tam nárazově. Na Karvinsku v Českém Těšíně v Ostravské ulici poblíž křižovatky s Hornickou komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě počítejte se zdržením v obou směrech. A na výjezdu z Mohelnice směrem na Šumperk došlo také k nehodě. Počítejte tam se zdržením. Kolona má téměř 2 kilometry. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Ceny paliv o víkendu mírně vzrostou. Národní parky kvůli riziku požárů apelují na obezřetnost. Obětí zemětřesení ve Venezuele rapidně přibývá. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou o víkendu mírně nahoru. Benzín může stát nejvýš 40 korun a 46 haléřů za litr. Naftu pak budou moci pumpy prodávat maximálně za 36 korun a 40 haléřů. Jde o ceny na víkend i pondělí. Sporná změna pravidel zaměstnávání státních úředníků prošla sněmovnou. Má usnadnit výměnu úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Touto normou chce koalice ANO, SPD a motoristů nahradit od listopadu zákon o státní službě. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
8: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nijak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
7: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požáru pravidelně létají i drony s kamerou. Více strážců je taky v terénu v Podyjí a nebo v Krkonoších. Počet mrtvých po dvou zemětřeseních ve Venezuele se zdvojnásobil. Přírodní živel si dosud vyžádal 589 obětí. Zraněných jsou podle prozatímní prezidentky skoro 3000. Pátrací a záchranné akce pokračují. Do země vyrazí na pomoc taky český USAR tým. Tolik zprávy. Teď se na vás těší Martin.
0: Ano, těším se. Eliško, děkujeme za zprávy a za minutu bude 16 hodin. Hezké odpoledne.
3: Martin Ledinský
6: na Rádiu Blaník.
0: Další letní koncert Rádia Blaník začíná za půl hodiny a to v Domažlicích na náměstí Míru, tak dorazte, pokud jste někde poblíž, vstup je zdarma. Za chvíli se spojíme s moderátorem koncertu, kolegou Petrem Slívou, který nám poví všechny podrobnosti. Přejeme hezký pátek a teď už pro vás máme Lenku Filipovou.
6: Rádio Blaník.

0: I tuhle písničku dnes uslyšíte v Domažlicích, a to v podání naší blanické kapely.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A dnes je Rádio Blaník se svým letním koncertem v Domažlicích na náměstí Míru. Přímo na místě kolega Petr Slíva. Ahoj, hezké odpoledne.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny z Domažlic, tady z toho nádherného náměstí, s tou ikonickou kulatou věží. Je tady krásně, jedním slovem, je tady teplo, ale je tady krásně. Navíc to náměstí má velkou výhodu, že po obou stranách je vlastně podloubí, kam se člověk může schovat. A navíc, mluvil jsem s hasiči, bude se kropit, to je důležitá informace, takže všichni sem přijďte, protože když už bude hodně vedro, tak vás trošku pokropíme a ono bude zase dobře. Ale co vás dneska hlavně čeká? Čeká vás letní koncert Rádia Blaník s naší vlastní blanickou kapelou Vojtou Nedvědem, Olgou Lounovou, a všechno to dorazí, takhle až se začne trošku smívat, tak je slza. To znamená, že dorazí Petr Lexa a Lukáš Bundil a dají ty největší hitovky, a navíc jsem slyšel, že prý mají připravené i nějaké novinky. Důležitá informace je, že vstup je zdarma, takže všichni jsou zváni. Ten poslední školní den, pojďte si to prostě užít, pojďme společně odstartovat prázdniny. A ještě jedna důležitá věc, i dneska v Domažlicích vám budeme rozdávat speciální samolepky Rádia Blaník a Centropolu. To jsou totiž samolepky, které když si někam potom nalepíte a my k vám přijedeme, tak vy můžete získat finanční odměnu, ale hlavně na konci někdo dostane až 100 000 korun. Takže se na vás těšíme v Domažlicích na náměstí Míru.
0: A pěkně si to tam všichni užijte. Petře, díky, zdravím do Domažlic a zhruba za hodinu a půl se ještě spojíme.
2: Přesně tak, smekám svůj slamáček. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A teď už na Blaníku další písničky. Za chvíli Karel Gott a tady už je Marika Gombitová.

0: Na Blaníku Karel Gott, za 8 minut bude 5:30. Vlna nezvyklého horka bude o víkendu gradovat. Jestli si teď říkáte, jaké je vedro, tak o víkendu bude situace ještě složitější. Teploty totiž budou šplhat ke 40. Největší horko bude v neděli, kdy může padnout i absolutní český rekord pro nejvyšší teplotu, která by se podle meteorologů měla určitě dostat nad 40 stupňů Celsia. Můžete si na ten teplotní rekord i vsadit. Bookmakeri vypsali sázky na nedělní maximum na stanici Praha Klementinum i na nejvyšší teplotu během letošního léta v České republice. No, možná by bylo docela škoda si teď říct něco jako, když je horko, tak nevsázím. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Tomáš Klus, Taylor Swift a nebo taky Heidi Janků.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
6: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
7: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
8: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
9: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.

0: papír, papírnické potřeby, Praktik papír, pracovní pomůcky, Praktik papír, příjemné prostředí, Praktik papír, pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
5: Jdeme!
4: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Ty nejoblíbenější, které znáte.
9: Navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
8: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
9: Ráno od 5 do 6.
8: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
9: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil jsem vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Na Blaníku vám teď zpívala Heidi Janku a ve středu vám tady i hezky povídala v Pepových parťácích. Došlo taky na nové písničky, Heidi na nich prý s kapelou pracuje a chystá i nové album.
1: My tak jako už teďka máme rozpracovanou další píseň s klukama.
2: AI.
1: Ne, oni se chytli trošku za noc a začali makat. Budeme dělat nově vlastně takový cover mé písničky Skandál.
2: Ano.
1: Zatím to vypadá velmi dobře. A pak už mám v zásobě ještě dvě úplně novinky, protože já budu mít příští rok takové půlkulaté výročí. A my bychom k tomu půlkulatému výročí chtěli obět udělat trošku takové malé turné a vydat nějaké to EP, i když jako dneska už se to nevydává, možná jako nechat vylisovat a dávat to místo vstupenky nebo něco, protože už to lidi nemají ani kde hrát. Takže ale nějaké nové věci, chceme prostě ten repertoár malinko omladit, takže budou.
0: Celé povídání s Heidi Janku už můžete nejenom slyšet, ale také vidět na našem webu radioblaník.cz a také na našem YouTubeovém kanále, tak se určitě jukněte. Za chvíli na Blaníku Arakain s Alešem Brichtou, ABBA nebo taky Richard Miller.
3: Jsme Blaník.
4: A vezeme vám sluníčko.
3: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
4: Možná na tom vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
4: Ale bude toho víc.
3: Sluníčkové léto
4: s Blaníkem a Centropolem.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Ve starnovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.vesternové-městečko.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
9: Pohodové České rádio.

0: Richard Miller na rádiu Blaník. Za chvilku bude 5. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Jiří Korn. Jednou je hůř. Těšte se taky na Věru Špinarovou. Já ti řeknu jen jízdy zákonů. Nebo na Petra Spáleného. Život je hrou vyhranou. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 17 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou jasno nebo skoro jasno. Přes den může být i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty budou zítra vysoké, mezi 33 až 36 stupni. Na horách to bude okolo 28 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě jsou dopravní informace.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: V Ostravě v ulici Zdeňka Chalabaly došlo ke srážce osobního auta s nákladním, dejte tam pozor. Na dálnici D1 na 210. kilometru ve směru na Ostravu na sjezdu na Holubice došlo ke srážce dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. A na obchvatu Opavy ve směru na Ostravu na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Zdržíte se tam nárazově. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: V čele delegace na summit by měl být podle expertů prezident. V horku bychom měli myslet i na správné jídlo. Stále více škol upouští od vysvědčení se známkami. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Delegaci na červencový summit NATO by měl vést prezident. Kloní se k tomu experti. Petr Pavel o to s vládou vede spor. Prezident uvedl, že delegaci povede. Podle šéfa diplomacie Macinky ale ústavní soud takhle nerozhodl a v čele delegace bude premiér Babiš. Dramatický zásah si připsali pražští hasiči. V zamčeném autě zůstaly dvě malé děti. Hasiči museli rozbít boční okno. Děti byly naštěstí v pořádku. Podle novinek.cz je v autě nechala matka spát a odskočila si nakoupit. Při současných vedrech ale stačí jen chvilka a v autě je doslova jako v peci. A v tématu pokračujeme. V horku naše tělo spotřebovává obrovské množství energie na ochlazování. Nemůžeme ho tedy zatěžovat těžkým jídlem. Jídlo by nám v létě mělo spíše ulevit, jak říká výživový poradce Jakub Košata.
10: Saďte na lehké těstovinové nebo kuskusové saláty se spoustou čerstvé zeleniny. Vynikající jsou potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, melouny nebo bobulovité ovoce. Pokud jde o bílkoviny, volte ty nejstravitelnější, například ryby, krůtí nebo kuřecí maso, tofu nebo zakysané mléčné výrobky. Například vychlazený kefír vás v horku okamžitě osvěží.
9: Pokud se chystáte někam na výlet, měli byste mít ke svačině oříšky, sušené ovoce nebo sušené maso. Prvňáčci si dneska odnesli domů jedno z posledních klasických vysvědčení, tady to se známkami. Stále více škol už totiž žákům prvního ročníku jedničky nebo dvojky na vysvědčení nepíše. Děti na papíře mají slovní hodnocení. Naposledy dostanou vysvědčení se známkami prvňáčci v příštím roce. Ze zpráv je to všechno, pokračuje Martin.
0: A za minutu bude 17 hodin. Hezké páteční odpoledne.
1: Martin Ledinský
8: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli tu bude Samira s reprízou rubriky Proč se říká, co se říká. V jejím hledáčku dnes skončili policisté. Jaké pak mají přezdívky a proč se jim říká tak, jak se jim říká, to se dozvíte za pár minut. Do té doby další písničky právě teď. Divokej byl. Ať se vám Blaník hezky poslouchá.

jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

0: Na Blaníku k vaší páteční pohodě skupina Roxette.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Ne vždycky víme, proč se říká zrovna to, co se říká. Dnes dopoledne jsme už se Samirou rozebrali Benga, Chlupatý, Fízly a další přezdívky pro policisty. Jak to všechno vzniklo? Pokud jste to nestihli, teď pro vás máme reprízu. Samiro?
3: Strážci zákona snad prominou, ale dnes se podíváme na přezdívky pro policisty. Zkuste si to nebrat osobně. V Rakousku mají třeba šmouly a u nás Benga, Chlupatý, Švestky nebo Fízly. S těma Chlupatýma se to má tak, že v Rakousku Uhersku nosili příslušníci přelby, které byly vyrobeny z králičí srsti. V angličtině existuje podobný výraz pro, řekněme, chmíří, a to fás. A později to také začali využívat právě pro poldy. Benga, ty pochází z romštiny, v překladu je to čert nebo ďábel, podobně jako ve španělštině. Výrazem také označují oboje, jak čerta i policistu. Švestky tu máme už od 50. let minulého století a souvisí to s barvou uniform, což známe z filmu. Švestkově modré pak nahradila pastelově modrá, pak olivově zelená a od roku 1993 jsme se opět vrátili k modré. Na závěr si dáme ještě ty fízly. V německém nářečí máme slovo fissel, znamená to penis. Později se tím začali označovat i ti, kteří jsou nesympatičtí, a dál to asi netřeba rozebírat.
0: Samiro, děkujeme a celé rádio tě budeme chránit, aby tě strážci zákona nepřihli zatknout.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvilku Los Del Rio, Mekyš Birka a právě teď Věra Špinarová.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los Delirio na Blaníku, za 8 minut bude 17:30. A teď pojďme do Frenštátu pod Radhoštěm. Tamní amfiteátr na Horečkách zítra znovu ožije soutěžním kláním nejlepších českých sportovních dřevorubců. Koná se mistrovství České republiky Steel Timber Sports. Tak pokud chcete vidět ty nejlepší výkony s motorovou pilou, zítra hurá do Frenštátu. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou, Sinéad O'Connor a nebo taky Olga Lounová.
2: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristobal a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
10: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
11: Největší výběr vozů Renault a Dacia na severní Moravě? Jedině v Bono Auto. Přijďte si pro svůj nový vůz ještě dnes. Najdete nás v Ostravě Porubě, Frýdku Místku a Novém Jičíně. Bono Auto, váš dealer značek Renault a Dacia. Skladové vozy i hned k odběru. Vůz Renault a Dacia od nás? To je Bono Auto.
12: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Na Blaníku Olga Lounová, která vám ještě dnes živě zaspívá taky v Domažlicích.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A právě tam je dnes se svým letním koncertem na náměstí Míru Rádio Blaník. No a taky je tam s vámi kolega Petr Slíva, zdravím tě.
2: Ahoj, ahoj, Martine, zdravím z Domažlic, přesně jak jsi říkal, z náměstí Míru. To je takové to ikonické domažlické náměstí, podlouhlé, s podlouhým, s tou kulatou věží, je tady krásně, svítí nám sluníčko, je tady pravda trošku horko, ale dá se to přežít, protože nás tady dokonce hasiči i občas pokropí, takže myslím si, že je to fajn. Před chvílí dohrála blanická kapela, za chvíli bude hrát Vojta Nedvěd, dorazí ještě Olga Lounová a celé nám to dneska uzavře Slza. Jsou tady stánky, je tady občerstvení, takže pivečko, limíčko, to máme. Všeho je dost. A aby toho nebylo málo, kdyby si někdo říkal, že by toho mohlo být málo, tak máme taky samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které tady rozdáváme. A když si ji vezmete a nalepíte si ji doma, třeba, já nevím, na skříň, na ledničku, na kuchyňskou linku, kamkoliv, na branku, tak můžete vyhrát na konci léta nebo v září až 100 000 korun.
0: No tak hurá do Domažlic, já si myslím, že to je začátek prázdniny, jak se patří, že jo?
2: No přesně tak, ano, startujeme tady prázdniny. Řekněme, že je to taková odměna za vysvědčení, ať už bylo jakékoliv.
0: Dobře, tak Pexe, moc děkujeme a zdravím do Domažlic, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
3: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
6: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: České rádio.

0: hezky
1: česky.
2: Nesyčíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Luis Fonsi a Demi Lovato na Blaníku. Za chvíli tu budou zprávy a hned po nich začne premiérové vydání České desítky a v ní mimo jiné Tereza Mašková, skupina Poetika, už nehledám to místo, kde všechno mám, nebo UDG. Na jakých příčkách jsou tentokrát tyto a další písničky, to se dozvíte v příští hodině. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 18 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou jasno nebo skoro jasno. Přes den čekáme i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat vysoko, mezi 33 až 36 stupňů. Na horách to bude okolo 28. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
3: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na Karvinsku v Havířově v ulici Marie Majerové došlo k požáru auta, dejte tam pozor. Ve Vsetíně ve Smetanově ulici u křižovatky s Žerotínovou srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranné složky a doprava tam zpomaluje, buďte opatrní. V Ostravě v ulici Zdeňka Chalabaly došlo ke srážce osobního auta s nákladním, dejte pozor. A na dálnici D1 na 210. kilometru ve směru na Ostravu na sjezdu na Holubice došlo ke srážce dvou osobních aut. Počítejte s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Šťastnou cestu.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Vnitro podle soudu porušilo práva hnutí SPD. Hasiči se připravují na perný víkend. Francie kvůli vedrům zakáže alkohol. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud v Praze. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek není pravomocný a lze se proti němu odvolat. Hasiči čekají o víkendu více výjezdům kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
7: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat a to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciálnímu taky šíření požárů v přírodním prostředí.
6: Já ještě doplním, že v těchto horkých dnech by lidé měli dodržovat pitný režim a pohybovat se ve stínu. Současné horko sužuje celou Evropu. Ve Španělsku v důsledku počasí zemřelo mezi nedělí a středou více než 200 lidí. Paříž má kvůli vedrům plné nemocnice a ode dneška tam platí zákaz pití a prodeje alkoholu. Tropy trápí taky Velkou Británii, Švýcarsko a nebo Německo, kde dneska padl rekord. Naměřili skoro 41 stupňů. Ve fotbalovém nároďáku skončil další hráč. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil reprezentační kariéru taky zadák Tomáš Holeš. Defenzivní opora pražské Slávie se tak prý rozhodla už před světovým šampionátem. Za nároďák Holeš zapsal 43 startů. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď je na řadě Česká desítka.
1: Česká desítka.
5: Česká desítka.
1: Česká desítka.
5: Na Rádiu Blaník.
8: Vítejte v České desítce. Zdraví vás Petr Slíva. V případě páteční premiéry jsem zase v tak trošku schizofrenní situaci, protože v tuto chvíli mě můžete slyšet jak z rádia, tak na našem dalším letním koncertu, tentokrát v Domažlicích. Ano, v dnešní době už se člověk umí i rozdvojit. Nebojte, do Domažlic jsem poslal svůj hologram. Děkuji za to, že jste si pro tu následující vypovídající hodinu jako kulisu vybrali právě Českou desítku na Blaníku, ve které vás jako tradičně čeká desítka nejhranějších českých písniček v rádiích v uplynulém týdnu. Někdo to musel zase spočítat a tím byla Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Takže děkuji. A nejdříve odpadlíci. Českou desítku tentokrát opouští písnička Plamen Kateřiny Marie Tiché, což je jeden z historických přeborníků v počtu týdnů v České desítce. Plamen vypadnul už několikrát a pokaždé se vrátil, takže se to může stát znovu. A druhým odpadlíkem je Vanilkové nebe dvojice Marcela Fidlersky. Ani pro Vanilkové nebe to není první vypadnutí a opět platí, že cesta zpět je otevřená. A pojďme na desáté místo. To tentokrát patří minulé osmičce, písničce Všudezdejší od skupiny Jelen. Ale to, že to minule byla osmička, teď desítka, to vůbec neznamená, že by to byla písnička, která se pohybuje na hraně mezi životem a smrtí v České desítce. Zaprvé na to má po 74 týdnech právo a za druhé má za sebou 16 vítězství v žebříčku. Takže teď pěkně na zaslouženém vejminku.
1: Česká desítka
5: na rádiu Blaník, místo desáté.

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: Devátá nejhranější česká písnička v éteru v posledním týdnu. Tereza Mašková a hořkosladký Valčík z jejího loňského alba Nebudu sedět v koutě, to ne, je v názvu alba v závorce. Protože Tereska rozhodně v koutě nesedí, naopak se bude v létě pořádně otáčet. Protože když se dívám na ten výčet koncertů, které jí čekají, tak bude mít pěkně napilno. A mimo jiné se zastaví taky na letních koncertech Rádia Blaník. Konkrétně 7. srpna v Chomutově, 14. srpna v Napajedlech a 28. srpna v Tišnově. Zatímco Marka Ztraceného čeká v srpnu jeho životní koncert na pražské Letné. Ale ještě předtím si musí v České desíce na Blaníku odspívat svou modlitbu za pátek, se kterou se tentokrát po 6 týdnech v žebříčku umístil na 8. místě. A i tentokrát si ten pátek vymodlil.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Desínská.
1: Na rádiu Blaník.
2: Single X a puberťák. My muži jsme často celoživotní puberťáci, tak to prostě je a hrdě se přiznávám, že se k ním řadím. Ale málo kdo z nás o tom napíše písničku. Ondra Ládek ji napsal a mnohému z nás tak složil vlastně něco jako osobní hymnu. Takže díky, Ondro. A protože se tak často cítí i hudební dramaturgové rádií, má puberťák Xindla X v playlistech takovou menší protekci. A tak si připočítal 41. týden v éteru a momentálně 7. místo. A než se posuneme k dalším místům, tak se podíváme do minulosti, protože je tady první Pohled zpátky.
0: Česká desítka, Pohled zpátky.
2: Zavede nás do roku 2002. Skupina Lucie v něm vydává album Dobrá kočka, která nemlsá. Album nazvané podle jednoho grafického listu Václava Holara. Jeho kočku skupina použila i na přebalu alba, ze kterého vypustila do éteru několik singlů a mezi nimi byla nejúspěšnější asi Daniela, která byla 13 týdnů nejhranější českou písničkou v éteru. A tady je
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: To byl návrat do roku 2002. Písnička Daniela od Lucie z alba Dobrá kočka, která nemlsá, byla touto dobou nejhranější českou písničkou v éteru a vydrželo jí to 13 týdnů. Za chvíli zase k těm, které byly nejhranějšími v uplynulém týdnu, protože posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

0: Posloucháte poslední předprázdninovou českou desítku na Blaníku a v ní 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Teda, pokud jste zvolili nedělní reprízu, tak ta už je vlastně prázdninová, protože děti to letos zabalili už v pátek 26. A to je v pořádku. Konec konců o tom bude zpívat i skupina Opět a Radeček, že všechno je v pořádku. To je taky název jejich písničky, které se v české desítce daří už 13. týden. Pánové ze Šumperka zažívají své zlaté období, na které si vlastně museli spoustu let počkat. Dokonce uvažovali i o tom, jestli to rovnou nezabalí, protože, jak s vtipem dodávají, dlouho se na plakátech objevovali pod názvem A další. No a potom dorazili hity jako Bratři, Hory, I tak to za to stojí a všechno bylo jinak. Takže všechno je v pořádku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: A tohle byla jedna ze dvou novinek v aktuální české desítce. Poetika a jejich nová písnička Blízko, která se prvním týdnem vyhoupla mezi 10 nejhranějších českých písniček v éteru. Novinka vznikla během mezinárodního songwriting kempu, tak se říká kempům, ve kterých se píšou písničky, tenhle se konal ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy, mimo jiné i Ondra Brejčka z Poetiky a polský interpret a songwriter Dominik Dudek. A během kempu vznikla písnička s anglickým textem, protože angličtina byla společná pro všechny aktéry, a Ondra s Dominikem ji naspívali a nakonec se i domluvili, že vzniknou národní verze v češtině a v polštině. A tu českou jste právě slyšeli. Tak to byla Poetika a Blízko. A novinka nás čeká i na další příčce. Čtvrté. Skupina Kryštof sice vyhlásila několikaletou koncertní pauzu, ale to neznamená, že netvoří. Opak je pravdou a důkazem je nová písnička Půlnoční hřích, která vznikla společně s influencerkou Dominikou Aladžiou, která si zahrála i ve videoklipu. Půlnoční hřích je singl o touze, která ne vždy musí být naplněna, o snech, které přicházejí těsně kolem půlnoci v okamžiku, kdy to staré ještě neodešlo a to nové se teprve rodí. O skryté vášni a emocích, které zůstávají pod povrchem, vysvětluje Richard Krajčo. A Půlnoční hřích byl v uplynulém týdnu čtvrtou nejhranější českou písničkou v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo čtvrté.
2: Novinka.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Čtvrté místo české desítky je skupina Krištof a influencerka Dominika Aladžia a novinka v české desítce s názvem Půlnoční hřích. Písnička, podle které Krištof nazvou celé album, které by mělo vyjít na začátku října tohoto roku. Takže kapela si sice dává koncertní pauzu, ale jinak funguje dál. A my se za chvíli pustíme do medailových míst. Ale předtím je tady ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A ten nás zavede do roku 2009. Michal Hrůza v něm vydal své druhé solové album po odchodu od Reddy Kirken. To album se jmenovalo stejně jako písnička, kterou si pustíme, Na pořád. Natočil jej s nově sestavenou kapelou Hrůzy a povedlo se, protože to 11 týdnů byla nejhranější česká písnička v rádiu.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

Druhý pohled zpátky v České desítce zavedl nás tentokrát do roku 2009, kdy éteru 11 týdnů královala tato písnička Michala Hrůzy. Jmenuje se Na pořád. A teď už zpátky do přítomnosti a ke stupínku vítězů. Tak kdo zaujal ty první tři pozice žebříčku?

0: I druhé místo české desítky zůstalo od minula nezměněno. Rozhodně se nedá mluvit o selhání, jak o něm teď ve stejnojmenné písničce zpívali Činasky. V české desítce se tato písnička nachází 9. týden. A jak je to s tím prvním místem? Tak to se dozvíme hned po rekapitulaci. Na 10. místě skupina Jelen a Všude zdejší. Devátou příčkou se připsala Tereza Mašková a její Hořkosladký valčík. Prosím tě Bože, ať už je pátek. 8. místo Marek Ztracený a Modlitba za pátek. Puberťák Syndla X si tentokrát vysloužil místo 7. Všechno je v pořádku, zpívá skupina Opět a Radeček na 6. příčce. Na 5. místě je tentokrát novinka. Novinka od Poetiky s názvem Blízko. A novinku byste našli i na místě 4. Postarala se o ní skupina Krištof, influencerka Dominika Alagia a jmenuje se Půlnoční hřích. 3. místo obhájili UDG s písničkou Odlétáš. Stříbrní jsou stejně jako před týdnem Činasky a Selhání.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na tu první příčku. Fanfárku. Má za sebou trojici životních koncertů, tleskali celý pražský Eden. Výprava, že by se za ní nemusel stydět ani Hollywood. A jeho si na pódium taky pozvala. A mnozí už tuší. Eva Farna, která před časem naspívala duet s Mirajem a 11 týdnů už vládne éteru a jmenuje se Vzpomeneš si?
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Vzpomeneš si? Název duetu Evy Farné a Mira je v dnešní české desíce na prvním místě. Už po 11. na prvním místě. A to je z dnešní české desítky vše, protože jsme si přehráli všech 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu i dva pohledy zpátky. Takže nezbývá, než poděkovat české národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka vždy čerpá a bude i za týden. A já se na vás těším zase v příští pátek v premiéře po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Dobrý večer, Blaníci, za 2,5 minuty bude 7 a teď už je s vámi opět Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání mezi 7 a 8, například Šárka Resková. Vybrali jste taky Bobra a Motýla.
3: Ty jsi má láska, ty jsi můj.
2: Nebo třeba taky Hanu Zagorovou s Petrem Reskem. Na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Blaník za volantem.
2: Jak odjíždíte na prázdniny a dovolené, vznikají dlouhé kolony kvůli nehodě například na D10. Podrobnosti máme z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Dálnice D10 je na 27. kilometru směrem na Turnov uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exitem u 4 kamenů na 14 kilometrů. Požár vozidla se řeší na D10 a opět směrem na Turnov na 37. kilometru. Na místo jedou hasiči. A na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se řeší dopravní nehoda na 18. kilometru v levém jízdním pruhu. Popojíždět budete kvůli tomu z 14. kilometru půl hodiny. V opačném směru na Pražském okruhu směrem k D1 počítejte se 40 minutami navíc. Kolona je mezi 24. a 19. kilometrem.
2: Ještě zpátky k dálnici D10, tady byl provoz na 27. kilometru ve směru na Turnov obnoven levým jízdním pruhem. Další informace ze silnic nám můžete zavolat i vy, naše dopravní linka má číslo 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Noční teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů a obloha bude jasná. Zítra nás čekají opravdu pořádné tropy, kdy se teploty přiblíží ke 40 stupňům. Nejčastěji naměříme 35 až 39 stupňů Celsia. K tomu bude většinou jasná obloha, ale během dne se na horách a na západě Čech bude tvořit kupovitá oblačnost.
1: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
2: Přejeme krásný večer, za půl minuty bude 7. Začínají písničky na přání a to znamená, že teď budeme 3 hodiny a koukám, že možná i o něco déle hrát to, co máte rádi. Pokud chcete někomu něco vzkázat a přidat k tomu hezkou písničku, můžete s dostatečným předstihem alespoň 3 pracovní dny předem vyplnit speciální kontaktní formulář. Najdete ho na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Dnes má svátek Adriana a taky Adrián, tak všechno nejlepší a pojďme na první vaše dnešní přání. Před námi jsou Houby magický od Kabátů a vybral je pan Miloslav z Velkého Března. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro svou skvělou manželku Jíťu, se kterou oslavíme 28. června 40 let společného manželského života. Milá Jíťo, mám tě stále moc rád, vydrž a buď neustále optimistická, vše bude zas dobré a těším se na další společné roky našeho života, které strávíme v pohodě a klídku. Tak si užij naší píseň Tvůj rubínový parťák Míla.
1: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku dohráli Kabáti a teď už Borůvková od Šárky Reskové. Napsala Marie Stěžková. Prosím o zahrání pro naší koblihu. Nikolko, nevím, jak se to stalo, ještě nedávno si byla náš koblížek, páni. A teď slavíš 18. narozeniny. Tak pro tvůj krok do dospělosti ti přejeme plno lásky, zdraví, štěstí a splněných přání. Užij si svůj velký den, zlato moje. Mám tě moc, moc ráda, tvoje máma. PS, pro tebe tvoje oblíbená Borůvková.

0: Šárka Resková na rádiu Blaník a teď je před námi Erik Carmen, napsala Barborka z Prahy. Honzíku, moc mi chybíš. Od našeho prvního setkání nosíme v srdci vzpomínku na ten nádherný večer, kdy jsme spolu tančili na Hungry Eyes. Jsi muž, na kterého myslím od rána do večera a nemůžu se dočkat chvíle, kdy tě zase obejmu. Děkuji ti za to, jaký jsi. Laskavý, pozorný a úžasný. Přeji si, aby tahle písnička připomněla všechny krásné okamžiky, které jsme spolu prožili. Miluju tě. Tvoje sluníčko Barča.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové české rádio.

0: Erik Carmen na Blaníku, teď už vyznání od Bobra a Motýla. Tuhle tu písničku vybral pan Vlastimil z Humpolce, který píše: chtěl bych touto cestou poděkovat své lásce, co všechno pro mě dělá. V 61 letech jsem se velmi zamiloval, už jsem ani nedoufal, že by to ještě mohlo přijít. Všem vřele doporučuji, je to fantastické, miluji tě, Vendulko.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání, teď je před námi duhová víla od Hany Zagorové a Petra Reska. Napsala Iveta z Velvar. Prosím o zahrání písničky pro moji maminku, která oslavila 85. narozeniny a tatínka, který oslavil 80. narozeniny a společným životem už spolu jdou celých 60 let. Mnoho zdraví, lásky a štěstí do dalších let přeje dcera Iveta, Alena, kamarád Martin, neteř Karolínka a vnuk Ondřej.
1: Koukej,

0: Na Blaníku Hana Zagorová s Petrem Reskem a teď už skupina Kex napsala Hana z Března. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro Vendu a Terku do Rakouska s přáním všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky, máme vás moc rádi. Písnička bude i pro Terku a Emičku s láskou Hanka s Václavem z Března u Loun. Napsala taky Hana z Broumovic, zahrajte prosím sestře Nadě k narozeninám a naší směně do Votic, aby nám to rychleji uteklo. Děkuji, Blaníčku, Hana. A Václav z Trutnova napsal, prosím zahrajte pro moji Radku do Anglie, že jí moc miluji.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku dohráli keks a teď už narozeninová od Olgy Lounové, napsal František z Dolního Bukovska. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého věrného kamaráda a rodinného přítele Zdeňka Grosse z Moravy. Kamarádství už spolu táhneme od nástupu na vojnu a to byl rok 1979. Jsme jedna moravsko-jihočeská rodina. Zdendo, sice je ti zas o rok víc, ale nemění se na tobě nic. A tak co ti přát, než být zdrav a stále mlád. To ti ze srdce přejí všichni známí z Dolního Bukovska a Českých Budějovic. A František ještě jednou, Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro našeho prvorozeného vnuka Tadeáše Marouška z Dolního Bukovska k jeho 18. Tvoje velká láska od útlého věku je fotbal. Chytáš za svůj Dynamo tým a ten je pro tebe zatím vším. Buď v týmu stále naladěn a připraven, protože příští rok tě čeká maturita, tak buď i vědomostmi vybaven. Nejen to, ale i hodně zdraví ti přejí děda Fanda, babi Jura, PLBE, prababičky Jiřina a Božena a rodina Grosů. A my z Blaníku se připojujeme, všechno nejlepší k narozeninám přejeme.

0: Olga Lounová na Blaníku, za 2 minuty bude 7:30. V písničkách na přání se už brzy můžete těšit třeba na Josefa Laufra. A na vaše přání už brzy taky Master KG a Jeruzaléma nebo Petr Nať za chvilku. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi. A jak dneska dlouho? No, vzhledem k tomu obrovskému množství vašich přání budeme muset posunout i písničky z lásky. Vidím to tak do 10:45.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi Petr Nať a I tak jsme frajery. Napsala Slavěna z Lovosic. Prosím o zahrání písničky k svátku kamarádům z volejbalů Petrovi, Pavlovi a mému manželovi Láďovi. Dnes slavíme s partou bývalých volejbalistů z Lovosic a přejeme vám hlavně zdraví, pohodu a spoustu společných zážitků. Pro mě budete vždycky frajeři. Slávka.
0: Pohodové České rádio.

Na Blaníku Petr Naď a teď už Master KG Jeruzaléma napsala Pavla z Heřmaniček. Milý Blaníčku, prosím o zahrání dodatečně k svátku bráškům Honzíkovi a Petrovi Tajčovým z Heřmaniček. Zdraví, klid, pohodu a lásku, to všechno vám přeje ségra Pája. A dodatečně k svátku bych chtěla zahrát tam nahoru také mojí babičce Zdence Doležalové z Mokré Lhoty. Další vzkaz tady máme, Blaníček zdraví Jirka ze Suchovršic, poprosil bych zahrát pro nás všechny, co jsme rádi, že máme volný víkend, můžeme být u vody, popíjet vychlazené pivko, relaxovat a užívat si. Moc děkuje Jirka, tak si pěkně užívejte ten začátek léta a taky začátek prázdnin. Hezký večer s Blaníkem.

0: Na Blaníku posloucháte páteční písničky na přání a teď už je před námi Josef Laufer. Napsala Monika z Děčína. Dobrý den, ráda bych vás požádala o zahrání této písničky pro dceru, která dnes přinesla to nejkrásnější vysvědčení, co mohla. Milá dcerunko, vím, že Rádio Blaník ladíš každý večer od 19 hodin a čekáš, jestli se ti poštěstí a nechá ti někdo zahrát tvoji oblíbenou písničku. Tak milá Moňunko, tady jí máš, zdraví tě mamka, táta a kočičky, které poslouchají s tebou. Jsme na tebe moc hrdí a pyšní, jen tak dál. Zdravím do Žadce, odkud píše Pavel. Milý Blaníčku, přeji všechno nejlepší všem Pavlům, kteří si jako já pamatují, že jsme v tento den mívali svůj svátek. Jinak všechno nejlepší všem Adrianám. Pavel ze Žadce. Pavle, moc zdravíme.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já je

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer na Blaníku, bylo 7:45. V písničkách na přání do 8. hodiny ještě Pavel Novák. A za chvíli taky Verona. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
11: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
12: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
11: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
9: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
11: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
9: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
11: www.zamek-konopiště.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
15: Písničky na přání.
16: Na rádiu Blaník.
1: Slibovaná Verona je před námi a o písničku Na mě nečekej si napsal Vladin, Láďa, Cibísek a spol. Ahoj Blaníčku, prosím zahrajte našim mamkám, ať na nás nečekají, že přijdeme až ráno a na prach. Ale vždycky v pořádku. Tak to je hlavní. Zdravíme taky do Bruntál.

0: Odkud píše Patrik, krásné narozeniny plné pohody a lásky přeje táta Páťa, Mikulka s Patričkem, babička a děda Vybíralovi a babi Zdeni.
1: Pohodové České rádio.

0: Na Blaníku skupina Verona a teď už je před námi Pavel Novák. Napsal Pavel z Bahínka. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro mou životní lásku Ilonku Klimákovou, která je už 33 let mou ženou. Krásné výročí, lásko.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Na Blaníku Pavel Novák, za 2,5 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše přání a v nich už brzy Helena Vondráčková. Těšte se taky na skupinu Škvor. Že věci některý jsou neměný. A koukám, že jste vybrali třeba taky Františka Nedvěda. Jako dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dávám. Jsme Rádio Blaník a dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Noc bude jasná a nejnižší teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů. Zítra přes den bude svítit slunce, ale během dne na horách na západě Čech počítejte s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů a tropy budou i na horách, kde se teploty budou pohybovat kolem 31 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
0: A jedeme dál, písničky na přání pokračují. Teď už před námi Karel Gott s dcerou Charlotte. A napsala Marie Skladrup, milé Rádio Blaník, prosím o zahrání pro paní Anu Rolníkovou z Tušovic k narozeninám. Přejeme hlavně hodně zdravíčka a vše, co si přeje, a taky pevné nervy s vnoučaty, které má tak ráda. To jí přeje manžel Jan a všichni, co jí mají taky rádi, a věřte, je jich hodně. A vám, milé rádio, moc děkuji, sestra Maruš. Bára z Gdyně píše, dobrý den, přeji všem, prosím, zahrajte písničku mojí kamarádce Haničce Markové z Plzně se vzkazem Hani, já se na tebe přijedu podívat, neboj nic a dáme si spolu kávu. Objímám tě a mám tě ráda. Barunka ze Gdyně.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: tady se ví, co Bůh chystá.
1: Na Blaníku Karel Gott s dcerou Charlotte a tady už jsou Depeche Mode, napsal Jakub z Chebu. Pro našeho milovaného Kuchtíka Ládíka všechno nejlepčejší k svátečku přeje Kubík, Kačenka a Sašenka. A hlavně, ať nejsi tak často nervózní v té naší kuchyňce. No jo, zítra má svátek Láďa, tak takhle předčasně přejeme vše nejlepší.
2: Jsme Radio Blaník.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď je před námi pátá od Heleny Vondráčkové, napsal Roman z Prahy 4. Zdravím Blaník a děkuju za zahrání písničky pro báječnou partu 5. A při základní škole Býtovská v Praze 4. Prožili jsme 3 roky učení, pro někoho i mučení, ale stálo to za to. Každý je silnou osobností a končící 5. třída je už teď začátkem pro ještě větší soudržnost na 2. stupni. Tyhle děti si umí skvěle pomáhat a hlavně jsou veselé. Všem žačkám a žákům, ale i rodičům přeju prima léto a načerpání sil do 6. třídy. Ta 5. je za námi. Váš učitel Roman. A napsala taky Karolína z Raspenavy: zdravím k hezkému posezení pro všechny dobré lidi. Chci nechat zahrát písničku od Helenky Vondráčkové. Tak hrajeme na Blaníku právě teď 5.

0: Na Blaníku vám zpívala Helena Vondráčková a teď je před námi skupina Škvor a Síla starých vín, napsal Petr ze Šluknova. Milí Blaníku, zahrajte nám prosím písničku Síla starých vín od Škvoru do Šluknova do Vířivky. Samozřejmě bude něco na grilu, masíčko nebo klobásky, plzníka a také slivovička. Po roce jsme opět přijeli na návštěvu Kláďovi a Daně na víkend do Šluknova, kde probíhají zámecké slavnosti. V sobotu jdeme na turnaj ve fotbale a po něm do zámku na muziku. Takže pěkný víkend všem, zdraví vás Petr, Olča, Láďa, Dana a ostatní ze Šluknova.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku skupina Škvor a teď už skládanka od Františka Nedvěda, napsal Petr z Prahy. Moje milovaná Teresko, moje ženo, 24. června 2023 na svatého Jana, na svatém Janu jsme si řekli ano. Ve středu to bylo 5 let od našeho prvního setkání a 3 roky, co jsme si řekli své ano. Lásko má, moc tě miluju a díky za vše. Naše láska je opravdová. Díky ti za vše, za nás, za naší lásku, za tebe, ty moje skládanko. No a do Hrabětic zdravíme Kristýnu, která píše: zdravíme Blaníčku, chtěla bych tímto popřát mojí nejdražší mamince Aničce Koňarikové k zítřejším narozeninám. Maminko, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky přeji ti, ať se ti splní všechna tvá přání a daří se ti ve všem, na co sáhneš. Máme tě moc rádi a ať vám to v práci na odpolední utíká. S láskou přeje Kiki, Radek, Ráďa a Káťa. Jste s Blaníkem?

zamilovaná. František Nedvěd na rádiu Blaník a teď na vaše přání skupina Queen napsala Marcela z Litoměřic. Ilonce Šimanové k dnešním 60. narozeninám přejeme hodně zdraví, lásky, dobrých lidí kolem sebe a neustále dobrou náladu. To ti ze srdce přeje přítel Jirka s rodinou a Marcela s rodinou. Napsal taky Petr z Nové Vsi pod Pleší. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky k dnešním narozeninám naší Kačenky. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se ti vše vydaří, Lenča a Petr. Tak všechno nejlepší oslavencům i od nás.

Na Blaníku dohrávají k víni a teď je před námi Láďa Křížek se skupinou Crayson. Napsala Sylvie ze Suchdola nad Odrou. Milovaná maminko, přeji ti hodně letním sluncem prožité léto a těším se na náš výlet do neznáma. Miluji tě, tvoje Sisa.

0: jste s Blaníkem a za 6 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Jiří Schellinger.
1: Mám rád tvé paže bílé.
0: A na vaše přání taky Pink a za chvilinku Bůh od pekaře. Dnešní písničky na přání budou velmi dlouhé, a to zhruba do 10:45. Vašich přání a vzkazů je tu stále velikánská hromada.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
6: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.
9: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

0: Koníčky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A tady už je Bůh od pekaře, napsal Michael z Domažlic. Ahoj moje maminko Michálko, přeji ti krásný večer a doufám, že si ho užiješ. Moc tě miluji, tvůj Mišánek.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit, a poučen historii lidského rodu, bez pomoci.

0: Na Blaníku dohrává Pekář a teď je před námi Jiří Schellinger, napsal Vláďa. Prosím, zahrajte mojej milované manželke k narozeninám. Mám ju moc rád, miluju ji a děkuju i za to, že je a že máme krásné léto spolem. Děkuju. Napsal taky pan Jan z Duchcova. Dobrý den, zdravím Rádio Blaník. Prosím o zahrání písničky pro moji milovanou přítelkyni paní Aničku Julinku Novákovou z České Lípy se vzkazem Moje milovaná Beruško Aničko, strašně se mi stýská a moc mě scházíš. Už se těším, až se zase uvidíme. Hezky se obejmeme a krásně políbíme. To ti vzkazuje tvůj milovaný brouček Honzík. Miluji tě, moje Beruško Aničko. Papa.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku vám léto s tebou zpíval Jiří Schellinger a teď už na vaše přání Pink. Píše Marek z Kladna pro moji milovanou Barunku, máš na to, zvládneš to. Do Sokolova zdravíme Marcelku, která píše ahoj, rádio Blaník, prosím, zahrajte písničku pro moji lásku Tomáše Baloga. Lásko, kus cesty už máme za sebou a i když život nebyl vždy jednoduchý, pořád věřím v nás. Každý den jsme o krok blíž k tomu, až budeme zase spolu. Děkuji ti za lásku, sílu a za to, že jsi součástí mého života. Myslím na tebe a těším se na den, kdy už nebudeme muset čekat. Miluji tě, tvoje Marcelka.

0: Na Blaníku dohrává zpěvačka Pink, za 3 minuty bude 9:15. V písničkách na přání do 9:00 například skupina Olympic.
1: Kolik je slunci let? Milion nebo 5?
0: A těšte se taky na Kabáty a za chvilku na Hanu Zagorovou. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
13: Pohodové České rádio.
2: Na rádiu Blaník.
0: A tady už je Hana Zagorová s písničkou Lásko kolem nás. Napsal pan Novák z Kolína. Můj Blaníčku, zahraj mi do Kolína pro moji holčičku. Jahůdko má, našel jsem v tvém srdíčku krásnou písničku. Zavři oči a nech se unášet naší láskou. Miluji tě.
14: Ty ani nevíš, jak jsem si tě přála. Ty ani nevíš, kdy a kolikrát. Ty nemáš ponětí.

jak jsem tě zpovzdálí a tajně milovala. A stále miluju, že nemůžu už lhát. A teď tu sedíš, bylo to moc krásné, kdybychom dokázali léta zpátky dát.

0: Dobrý den, chtěla bych zahrát pro moji mamku jen tak pro radost a pro lepší náladu. Děkuji moc, Irča Bártová z Pertoltic pod Ralskem. Tak hezký večer přejeme.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Na rádiu Blaník Malá dáma od kabátů a tady už je krásná písnička Otázky od skupiny Olympic. Napsal Lukáš z Karviné. Dobrý den, zahrajte babičce Marušce Olympiky na zlepšení nálady. Pozdravuje jí vnuk Lukáš.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na

0: Na Blaníku dohrává skupina Olympic, to byly Otázky a za 2 minuty už bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině. Za chvilinku Tomáš Klus. Vybrali jste taky písničku Sen od skupiny Lucie a Lenky Dusilové. Nebo třeba taky Prodavače od Michala Tučného. Na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů a obloha bude jasná. Zítra nás čekají opravdu pořádné tropy, kdy se teploty přiblíží ke 40 stupňům. Nejčastěji naměříme 35 až 39 stupňů Celsia. K tomu bude většinou jasná obloha, ale během dne se na horách a na západě Čech bude tvořit kupovitá oblačnost.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Dál hrajeme na vaše přání, před námi slibovaný Tomáš Klus. A napsal Luboš s Vlašimi, milá Ilonko, k tvým krásným kulatinám ti přeji, ať každý tvůj den začíná radostí, tvé sny se stávají skutečností a každý okamžik je naplněn láskou, štěstím a to je pořádný důvod k oslavě. Ať tě provází zdraví, spokojenost a vše, co ti vykouzlí úsměv na tváři. Ať svíčky na tvém dortu září stejně jasně jako jiskra v tvých očích, která odráží tvůj optimismus a nadšení, které pak přenášíš na všechny okolo sebe. Přeji ti vše ze srdce. Luboš.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: tě dokola.
1: Na Planíku vám zpíval Tomáš Klus a tady už je skupina Holky s písničkou Pro mámu. Napsala Natálie z Nové Cerekve. Mami, přejeme ti všechno nejlepší k tvým padesátinám. Hodně štěstí, zdraví a hlavně lásky od nás všech. Přeje tvoje jediná dcera, tvůj miláček, Jirka, Maty a všichni.

0: Na Blaníku skupina Holky a teď je před námi Michel Telo, napsal Jirka z Písku. Milí Blaníku, dnes jsme v naší škole tančili na tuhle písničku, proto si ji přeji zahrát na zahájení letních prázdnin. Tak krásné prázdniny a krásné dovolené vám všem.
1: Seba, nosa, no.

0: Na Blaníku posloucháte páteční písničky na přání a tady už je Zahrada ticha od skupiny Projektil. Napsala Alena z Rumburka. Moje milá maminko, čas letí a ty bys dnes oslavila své 84. narozeniny. Posílám ti písničku, ať tě těší v srdíčku. Moc mi tu chybíš, není den, aby jsem si nevzpomněla na naše společné dny. Tvá stále milující dcera Alena. A máme tady taky zprávu, respektive přání od Jaroslavy ze Zdemyslic. Čas ten letí jako voda, roky letí jako pták. Je to tady, naše Libuš, už ti bude 60. Hodně zdraví, štěstí, lásky, nervy jako provazy a ať tě pořád doprovází dobrá nálada. Máme tě moc rádi, tvoji kamarádi, Motumbíci, tak my taky moc zdravíme a přejeme hodně štěstí, zdraví k narozeninám.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku skupina Projektil a teď už Lucie s Lenkou Dusilovou napsal Tomáš ze Stolan. Pro moji ženu miluju tě a jsem rád, že tě mám.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky.
1: Česk.

Na Blaníku skupina Lucie společně s Lenkou Dusilovou a teď už je před námi Prodavač od Michala Tučného. Napsala Lucie z Plzně. Dobrý den do Blaníku, zahrajte prosím Prodavače od Michala Tučného pro Elišku Johanu Zikovou zvanou Tigr. Její 8 let a Michala Tučného miluje. Písničku posílá máma Alice a strejda Honza.

0: Na Blaníku nás Michal Tučný, co by prodavač, pozval do svého krámu a teď už je před námi Celine Dion a písnička z filmu Titanic. Napsala Nikola z Ústí nad Labem. Milý Blaníku, tahle písnička by byla pro Petra Randíka od Nikči z Ústí nad Labem Trmic, že ho ráda poznám. S pozdravem Niky.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Céline Dion a písnička z velkofilmu Titanic Na blaníku. Za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už za chvíli. Narozeniny od Milana Dyka.
1: Narozeniny dneska máš na všechno nejlepší.
0: A vybrali jste taky Rednecks anebo Michaela Jacksona. Na blaníku každý večer hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník. Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
4: Pohodové české rádio.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Třikrát týdně vyráží v

0: Všechno přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Zveme vás na vodní hrad Lipí v centru České Lípy, kde se historie potkává s kulturou a uměním.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
8: Ještě tady, Broučku, vidíš?
9: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

0: České rádio. Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Teď pro vás máme narozeniny od Milana Dyka a tuhletu písničku vybrala Petra z Vlastiboře. Ahoj milí posluchači Rádia Blaník, chtěli bychom nechat zahrát naší mamince do Vlastiboře k narozeninám. Přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a na čele žádný vrásky. Máme tě moc rádi, to ti přejí Peťulka, Verunka, Lucinka, Kájíček, Martínek a spousta dalších lidí, co tě mají rádi. A zdravíme taky do Prahy, odkud píše Martin, díky němu se teď trošku procvičím ve slovenštině. Ahoj milé Rádio Blaník, chceli bysme dať zahrát našej milej dcere Klárke pesničku k jejím krásným 12. narozeninám, které oslavila 24.6. Všetci její prajeme všetko nejlepší. Vela zdravíčka, šťastíčka, lásky, dobrých kamarátov a vela krásných dní s priáním, že Nisa Plňa. To všetko a viac jej prajú tatínek Martin, mamička Evička, sestrička Adélka a samozrejme i starý rodiča. Máme ťa rádi. A ještě tady máme taky přání od Terezy z Hostouně u Prahy, mé nejlepší sestřičce Adélce, která slaví 30. narozeniny.

Na Blaníku dohrává Milan Dyk, písnička Narozeniny. A teď je před námi Michael Jackson. Písničku od něj vybrala Kateřina z Kolína, která píše: Miláčku, přeji nám všechno nejlepší k dnešnímu výročí svatby. Děkuji ti za všechny ty roky, kdy jsi mi stál po boku. A i když si to se mnou neměl pokaždé lehké, jsem moc ráda, že se máme stále rádi a vždy budeme. Tvoje Kateřinka.

Michael Jackson na Blaníku a teď už skupina Rednex, napsal Pavel z Vizovic. Dobrý večer, zahrajte písničku pro nás všechny do hasičárny, kde vás posloucháme. Bude to hlavně pro kolegu Vaška Minarčíka, který má 47 let a slavíme jeho narozeniny. Milý kolego Vašíku, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a hodně zdraví do dalších let. Mimochodem, já budu mít svátek v pondělí, bude Pavla, tak si přeji také všechno nej. Pavel z Vizovic, písnička bude i pro všechny, kteří se chystají zítra nebo v neděli do Kelče na kelečské slavnosti. Letos již 28. ročník. Tak my vám z Blaníku přejeme krásný víkend.

0: Na Blaníku dohrávají Rednex, bylo 10:15. V písničkách na přání za chvíli Puberťák od Xyndla X. A do 8. hodiny ještě stihneme i Lucii Bílou s Janem Bendíkem. Na vaše přání budeme dneska hrát zhruba ještě půl hodiny, asi tak do 10:45. Přeji pěkný večer.
1: Víkend s Petrou Janou.
2: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
1: Nové album Petry Janu. Světla reflektorů.
2: Po celý víkend si navíc budeme hrát Petřiny nejhezčí písničky.
1: Tak laďte Blaník.
2: A užijte si víkend s Petrou Janou.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Taky nechcete končit léto větou?
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
14: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
14: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
14: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky. CZ.
1: Pohodové České rádio.

0: na rádiu Blaník.
1: Písničku Puberťák od Xindla X vybrala Kristýna z Kamenného Přívozu. Milý Ondrášku, dnes si jedničkou vykročil do dalšího desetiletí. Přejeme ti všechno nejlepší k tvým 41. narozeninám. Ať si stále jako malý kluk plný elánu a energie, ať máš stále před sebou sny, které tě posouvají dál. A ať si s námi pořád šťastný, i když to je někdy těžké, když máme doma takové dva rošťáky. S láskou tvá žena Kristýna a synové Krištůfek a Ríša.

zpět. Na Blaníku pokračují páteční písničky na přání a teď už Lucie Bílá s Janem Bendíkem napsala Dagmar z Vrahovic. Krásný páteční večer, posílám pozdrav do Vrahovic, prázdniny a celé léto před námi. Hlavně zdravím chovatele králíků, pěstitele a farmáře Pavlíka Dohnala. Těším se na koupání v moři, slunce a odpočinek. Už zase půjdem za chvíli do zimy. Ach jo, pusu, Daška.

0: Lucie Bílá a Jan Bendík na Blaníku. Za 3 minuty bude 10. Před námi jsou zbylé písničky na přání, za chvilku Argema. V příští hodině taky Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotwaldem. Nebo Eva Farná se skupinou Miraj. Na Rádiu Blaník vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná a nejnižší teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů. Zítra přes den bude svítit slunce, ale během dne na horách na západě Čech počítejte s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů a tropy ty budou i na horách, kde se teploty budou pohybovat kolem 31 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
0: A ještě nám tu zbylo několik písniček na vaše přání. V tuto chvíli před námi Argema a Řád je zákon. Napsal Jirka z Jindřichova Hradce. Ahoj Rádio Blaník, chtěl bych touto cestou nechat zahrát do Jindřichova Hradce pro moji manželku Evičku a naší kačenku písničku od Argemy s přáním Holky moje statečné, jste opravdu báječné. Máte sice berličky, chodíte jak kachničky, berličky pak zahodíte, vesele to oslavíte, dáme spolu pivíčko, zapijem to maličko. S přáním brzkého uzdravení přejí manžílek Jirka a Katky přítel Martin.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Na Blaníku pokračují páteční písničky na přání a teď už je před námi krásná skladba, která se k tomu dnešku úžasně hodí. Ahoj léto od Hany Zagorové, Standy Hloška a Petra Kotvalda. Napsal Tomáš z Rohatce. Dobrý večer, chtěl bych zahrát písničku pro mého kamaráda k začátku prázdnin a konci školního roku. Hezké prázdniny, odpočiň si a v září se zas uvidíme ve škole. To napsal Tom.

Tak jsme na Blaníku pěkně přivítali léto a prázdniny a teď už Aerosmith, napsala Lenka z Přibyslavy. Drahý můj Pavlíčku, posílám ti písničku, dnes slavíš skvělých 6-7 let a stále si pro mě celý svět. Všechno nej a hodně zdraví, ať tě život hodně baví. S láskou, tvoje Lenka.

Aerosmith na Blaníku a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Eva Farná se skupinou Miraj. Napsal David z Kuřimi. Prosím o zahrání písničky pro moji milovanou ženu Vladěnu se vzkazem dnes jako každé jiné ráno katapultuje se do stavu bez tíže, obtěžkání, skafandry, jen ty a já. Vesmírní analfabeti spojení jedním záchranným lanem, o kterém doufáme, že nás dovede tam a zpět a že se zase najdeme. Tvůj milovaný manžel Granátek. Vlasta z Prahy píše, prosím zahrát písničku ke včerejším narozeninám dceři Jáje, která je zdravotní sestřička na Homolce a dnes má službu. Děkuji. No a zdravíme taky do obce Lužec nad Vltavou, odkud píše Lukáš. Milá Míšo, tohle je pro tebe od Lukina. Rád bych poslal písničku pro Míšu z Očihova. Chci, abys věděla, že jsi pro mě tou nejdůležitější osobou a že na tebe myslím každou vteřinu. Míšo, doufám, že posloucháš, protože tohle je jen a jen pro tebe.

0: Jste s Blaníkem a tohle byla poslední dnešní písnička na přání. Ty další tu budou opět zítra večer od 7. Pro dnešek se s vámi loučí Martin Ledinský a teď už pro vás máme písničky z lásky. Hezký páteční večer.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

0: Hi a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Teploty mohou lokálně vystoupat nad 39 stupňů nejpravděpodobněji v nížinách na západě a severozápadě Čech. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
8: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
9: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Teploty mohou lokálně vystoupat nad 39 stupňů nejpravděpodobněji v nížinách na západě a severozápadě Čech. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: to.
1: Noc strávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je tu nový den, sobota 27. června a svátek má Ladislav a taky Ladislava. Narozeniny oslaví například Jan Hřebejk, jemu 59 let. Oslavenkyní je taky zpěvačka Gabriela Gunčíková, té je čerstvých 33 let. A narozeniny má i další česká zpěvačka, a sice Daša, a té je dnes 45. Všem dnešním oslavencům přejeme všechno nejlepší a teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky, tak hezký poslech.

lece. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Teploty mohou lokálně vystoupat nad 39 stupňů nejpravděpodobněji v nížinách na západě a severozápadě Čech. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 27. června. Dnes má svátek Ladislav a Ladislava a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku mohou podle předpovědi vystoupat ke 40 stupňům Celsia. Na letišti v Milovicích se uskuteční připomenutí 35. výročí odchodu sovětské armády z Milovic. Akce nabídne ukázky uniform, vojenské techniky, výstavy a přednášky historiků. Nebílovi na Plzeňsku hostí festival starých růží na zámku. Lidé se mohou procházet mezi tisíci květy, více než stovky odrůd. Jde o jednu z nejcennějších kolekcí ve střední Evropě. Maloubský jarmark oslavující staré krkonošské tradice startuje v 10 hodin dopoledne v okolí kostela svatého Petra a Pavla. Zámecké slavnosti na zámku Šluknov začínají v 10 hodin dopoledne taktéž. Součástí jsou hudební, taneční a divadelní vystoupení, ukázka práce kinologů a laserová show. A hrad Lipnice nad Sázavou bude hostit 5. ročník celostátního setkání kovářů. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Když však někdy vlci vyjou na měsíc, ozývá se z kopců, kde stojí pár borovic. Ten řekl smích, ten divnej řev, si kterým žilá.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Teploty mohou lokálně vystoupat nad 39 stupňů nejpravděpodobněji v nížinách na západě a severozápadě Čech. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.